0: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
1: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
0: Klimatizace co topí?
1: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
0: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Sobiesuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
4: Hit Radio, Hit Radio.

0: kde?
1: Žádný kde. Tuto topí CZ. Klimatizace pro byty, rodinné i bytové domy.
0: Tuto topí CZ.
1: V zimě topí, v létě chladí. Tuto topí CZ.

0: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
1: Hit Radio.

0: Hi, this is Madonna.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v dabu. On air.
0: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio.
4: Krásné ráno, je 6 hodin a 1 minuta a první zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Ve Zlíně včera ráno vypukl požár ve skladu obuvy v 9. patře budovy číslo 34 v bývalém baťovském továrním areálu. Odpoledne se budova postupně na dvou místech zřítila. Státa zůstávala zhruba polovina objektu s 11 nadzemními podlažími. Podle mluvčího hasičů měla ale budova narušenou statiku. Přiznání předčasného důchodu pracovníkovi podle ústavního soudu automaticky neznačí jeho neochotu pro zaměstnavatele dále pracovat. Vyplývá to z rozhodnutí ústavního soudu, který vyhověl stížnosti muže, jenž se na něj obrátil. Věc se tak vrací k nejvyššímu soudu, jehož výklad v tomto případu dle ústavních soudců porušil právo stěžovatele na soudní ochranu a rovné zacházení. A pojďme také na kurty. Linda Nosková porazila Ukrajinku Martu Kostiukovou 6-4 a 6-4 a utká se ve Wimbledonu v prvním českém grandslamovém finále s Karolínou Muchovou. Ta po odvráceném matchbolu porazila Američanku Coco Gauffovou 6-2, 1-6 a 7-6. Rozhodující super tiebreak vyhrála 12-10. Finále začne v sobotu v 17 hodin. Vítězka finále si odnese 104 milionů korun. Poražená polovinu. Nutno však také počítat s velmi vysokou daní. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
5: Klatovy přijdou o svoji typickou gilotinu. Jde o železniční viadukt v části Luby, pod kterým se často zasekávají kamiony. Na začátku srpna začne jeho přestavba, kdy se most zvýší a také rozšíří. Dočasně se proto zavře hlavní tah na Železnou Rudu. Kompletně hotovo by mělo být na konci listopadu. A ještě se podíváme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech dnes budeme mít opět většinou jasno nebo polojasno. Teploty jdou pomalu nahoru. Dnes u nás bude mezi 25 a 29 stupni Celsia.
3: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
6: Krásné páteční ráno, 3 minutky po 6, víkend klepe na dveře a fanoušci tenisu mají důvod k radosti, jak říkal Filip ve zprávách. Na Wimbledonu už od včera víme, že ženskou dvouhru v sobotu vyhraje naše holka poprvé v historii české finále, protože své semifinále zvládly Linda Nosková i Karolína Muchová, takže finále bude čistě českou záležitostí, což je naprosto skvělý, takže ať už titul z nejslavnějšího tenisového turnaje světa získá Linda nebo Kája, Wimbledon bude mít českou vítězku. Držíme palce, přejeme krásný pátek a startuje páteční snídaně šampionů s Leou a Filipem právě teď.

0: Hezké dobré ráno, Imagine Dragons, 6 hodin 9 minutek k tomu. Přepisujme encyklopedii. Tenis je elegantní hra, při které si pinkají skákající míček přes síť dva lidé a hlavně vyhrávají ho Češky. Protože jak jsme tady zmiňovali už v úvodu, my už od včera víme, že ho v sobotu vyhraje naše holka. Své semifinále totiž zvládly jak Linda Nošková, tak Kája Muchová. A kamarádi, je to prostě mega úspěch. Jakoby spolu ve finále mistrovství světa ve fotbale hrála Argentina s Argentinou.
1: No, dalo by se to tak říct, ale já si myslím, že tam bude spíš Francie s Francií, ale co jsme chtěli říct možná, ta odvrácená tvář, všichni máme radost, ale na finále vlastně, pokud je neznáme holky nějak osobně, nemáme komu fandit. Vlastně to bude taková klidová podívaná, že jo, s klidovou tepovkou bych řekl.
0: No, je to takový baborať, komu fandit, ale bude to Vsetín proti Olomouci. Vlastně.
1: Jo, Vsetín proti Olomouci, takže Pražáci nevědí, kam se naklonit. Olomouc je blíž trochu.
0: Takže utkají se spolu o 3,6 milionu liber, což si zmiňoval, že je téměř 104 milionů korun a poražená dostane polovic, což je asi o něco lepší než drátem do oka, že jo, co si budem. Každopádně, na finančáku bouchají šampaňské už teď, protože ona jim to nejen Alenka Schillerová hezky zdaní. To si tady taky zmiňoval, že tam to je opravdu jako ta hranice hodně vysoká. Každopádně i tak budou s obou bohaté nevěsty, tak si myslím, že by si je mohl brát obě.
1: Jo? Jakože bych měl rovnou těch 156 milionů dohromady, ale přátelé, fakt jsme se dívali, že v Anglii je daň až 48%, jo, takže pozor na to, opravdu, je to, my jsme řekli vlastně sprostý, že jim vezmou skoro půlku výhry. Kde to jsme? Sakra, ale nevadí, fandíme.
0: Linda, Kaja. Bychom nejspíš měli zrušit dotace na fotbal a všechno to nalít do tenisových kurtů. Tam to zjevně funguje. Hezké dobré ráno, teď už poetika. Tak buďte s námi. Je pátek, víkend před námi a startují Hrady.cz.

0: Drive. Hezké dobré ráno, minutka po čtvrt na sedm, páteční snídaně šampionů s vámi Lea a Filip. A jak to tak bývá, řidiči je nenávidí, města si je nemůžou vynachválit. Je to totiž 91 let, co se začaly používat parkovací hodiny. No?
1: To ještě funguje, jo?
0: No jasně, že to funguje.
1: Tak, tak já je použil asi tak jednou v životě. V papírnictví jsem je koupil, tam je totiž normálně prodávali a já už jsem to teda neviděl hodně dlouho.
0: No tak ještě, aby na ně úředníci nadávali, protože za rok nás jen v Česku skasírují o 500 miliardy korun.
1: Za ty hodiny?
0: Ano.
1: Fak jo. Hmm.
0: Je to tak?
1: Tak to teda, přátelé, dejte nám schválně vědět, jestli třeba někdo z vás si taky myslel, že už takováhle věc nefunguje vlastně, jako parkovací hodiny. Taky ty papírový za okýnkem v roce 2026 ve chvíli, kdy už jsou různý ty aplikace, ale tak asi jsem prostě to dlouho nepoužíval.
0: A dokonce vymyslel je jeden novinář. Ve svém americkém městě tak chtěl vyřešit problém s parkováním, ale ukázalo se, že to moc nepomohlo, protože lidi někde parkovat musí, i kdyby to museli platit. No, takže mimochodem ten novinář začal parkovací hodiny vyrábět a brutálně zbohatnul. Tak já jenom, aby jsme si na něj dneska vzpomněli třeba při tom parkování, jo?
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
5: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
4: Klimatizace co topí?
5: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
4: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: For camping. Venku je nám krásně.
9: Tady chci bydlet.
8: Venku?
9: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
8: A kde bude ložnice?
9: Na louce pod hvězdami.
8: To je ale velká ložnice.
9: Největší na světě.
8: No jo. A co koupelna?
9: No, v potoce.
8: A sousedi?
9: Už se hlásí.
8: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
9: Jo, tady nám je krásně.
8: For camping. Venku je nám krásně.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Trefíte se?
12: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
13: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
14: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
15: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
16: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
15: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
17: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
18: Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. comfort@group.cz.
19: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte překážku v plynulosti provozu na D5 na 1,80 a půl kilometru ve směru na Prahu. Stojí porouchané vozidlo, buďte tam opatrní.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio FM+.

0: things that I've got.
1: Dobré ráno. Benson Boone, Beautiful Things, páteční snídaně šampionů, teď už Filip a ranní update.
2: Ranní update.
3: Krásné ráno. 4,5 metru dlouhého žraloka vylovila pobřežní stráž v Toskánce Folonice na pobřeží Tyrenského moře, které je součástí Středozemního. Živočich už ale nemohl nikomu ublížit, protože byl mrtvý. Uprostřed letní sezóny to byl ale pro návštěvníky letoviska s dlouhými plážemi a pozvolným vstupem do vody velký šok. Nejpřesnější funkční kopie legendární stříbrné pušky náčelníka Apačů Vinetua vyrobil tým zbrojařů z Brna. Zbraň je světovým technickým unikátem a puška vznikla, protože zbrojaři chtěli Vinetuovi pomoci. Náčelník ji tak nově používá v představení Poklad na stříbrném jezeře v Boskovicích. 58letý Joseph McGrail z australské Canberry, profesionální čistič klimatizací a čestný obecní vyvolávač, se stal nejhlasitější osobou na světě. Tento titul mu přiznali provozovatelé Guinnessovy knihy rekordů s tím, že nový držitel primátu dokáže řvát silou 122,4 decibelů. No tak já bych tady taky jednoho favorita měl, proč ses nepřihlásila, Leo?
1: Jako já jsem se měla přihlásit,
3: jo. No, ty seš za mě nejhlasitější osoba minimálně v České republice.
1: Hezké dobré ráno, pokračujeme dál. Před námi Alvaro Soler, ale teď už Evanescence. Hezké ráno.

0: Soler, Animal, Hit Radio s vámi, páteční snídaně šampionů. Krásné dobré ráno. Schválně, jestli víte, jaká je nejstarší barva života na naší planetě, Filipe?
1: Černá.
0: Jak se to napadlo?
1: No tak černá, no tak byla nejdřív tma, že až pak bylo světlo.
0: Ne, je to světle růžová a zjistili to opět jakýsi
2: vědci.
0: Když rozemleli miliardu let starou břidliči a našli tam narůžovělé krystalky prakytiček, no?
1: Je zvláštní, teď první musela být tma za mě, až pak tyhle ty prakytičky.
0: Každopádně konečně zásadní informace, kterou jsem toužila už dávno znát. Růžovoučka, krásný. A blondýnky to předpokládám věděli asi už dávno, ne? Jdeme na cesty.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice ocel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
8: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litru na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super

0: úsporných technologiích. BYD.com.
1: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vyváž? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce. I na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na alza.cz. Skonto
2: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
4: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
3: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
4: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: To není možný, že to ještě nemáte.
2: Tak my taky čekáme, že jo?
3: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
4: Tak to musí stát na účtárně.
1: To už je po splatnosti.
4: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
5: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty na trase mezi Chebem a Chorovou Planou na úrovni Drmoulů. Bourala dvě osobní auta. Provoz je řízen kyvadlově. Počítejte se zdržením v obou směrech.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio devadesátka. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Máte k snídaně šampionu Avicii Hey Brother. A my povoláváme i Sisters. Hezké dobré ráno. Nejste dneska ve své kůži, tak máme pro vás tady s Filipem pár tipů, jak si spravit náladu. Stačí se třeba jen někoho dotknout? Fílo, dotýkám se tě na dálku, jo? A nebo se donutit k úsměvu? Usměj se. No, vidíš, jak ti to hned sluší. Každopádně pomůže i čokoláda, tu já miluju, hraní se přem, hodně světla a taky dokonce pomáhá, když si pořádně nahlas zaspíváte. Jsou to úplně jednoduché triky, které nás prý zaručeně nakopnou. Co se týče mě, tak já zpívám všude, že kolikrát tu pusu ani nezavřu, hlavně v autě, třeba v pražských zácpách, pak se divím, proč ty lidi na mě tak divně koukají. Každopádně třeba ale Filipe, když zpíváš ty, tak nepláčou lidi v okolí, nekrvácí jim uši, ale tobě je líp potom, viď?
1: No, pláčou, ale většinou dojetím. Já vidím tam vždycky husí kůži. Ne, já hodně, co mě kamarádi znají, zpívám, ale zpívám taky jako kraviny vždycky. Jo, takže...
0: Ale zpíváš krásně, umíš
1: intonovat. Jo, je to nádherný. Jo, vemeš mě do vaší show?
0: Na Selin, anebo na gospel, vezmu tě všude.
1: Jenom předskokánek takovej, víš,
0: dobře.
1: Lehce.
0: Každopádně, co vy zpíváte si v autě? Dejte nám vědět, 777-937-777, nebo taky velmi časté oblíbené místo je koupelna, sprcha, vana, toaleta, prostě kdekoliv to akusticky dobře zní. Jestli vám to pomáhá, jestli vám to dělá dobře, anebo když máte špatnou náladu, co vám vlastně na to pomáhá? Dejte vědět. 777-937-777. On je

0: Snap.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
2: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Meloun vodní kilogram za 14,90 a vepřovou panenku kilogram za 149,90. Byla. To dobré začíná u nás.
3: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n-c-z.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný syrup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Hi, I'm Miley Cyrus.
9: Hey, it's Teddy Swims.
10: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
11: Krásné páteční ráno, za chviličku 7. hodina a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudo 1,8. Podle šéfa geofyzikálního ústavu Aleše Špičáka věci přesnou sílu i epicentrum otřesů teprve vyhodnocují. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně, dále se tedy nešíří a mají jej pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplaku z nejvyššího 4., který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na 3. Hasební práce na místě pokračují, hasičům bude dnes znovu pomáhat vrtulník. A pojďme také na sport. Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi 4 nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bosnu mezi 60. až 66. minutou. Nejprve Kylian Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Ousmane Dembele. Les Bleu v úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly a nebo na Belgičany. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
12: Západočeská metropole opraví křižovatku u Darebáka. Jde o místo v Plzni, kde se potkávají ulice Dobřanská a Univerzitní a kde se často, hlavně v době odpolední špičky, dělají dlouhé kolony. Kvůli špatné přehlednosti se v místě navíc i často bourá. Rekonstrukce by mohla začít ještě během letošního roku. No a nechybí ani předpověď počasí, která nám na pátek pro celý západ Čech slibuje většinou jasno nebo polojasno. Teploměry dnes odpoledne vystoupají mezi letních 25 a 29 stupňů Celsia. Na horách se usadí kolem 25.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: Dobré páteční ráno, pár minutek po 7. Před námi je poslední pracovní den týdne. Děti už si naplno užívají prázdniny, spousta z vás míří do práce, možná někteří už odpočítávají poslední hodiny do dovolené. Tak ať už vás dneska čeká cokoliv, tak my jsme tady s Filipem rádi, že jste si naladili právě nás. Přidáme pořádnou porci skvělé muziky, dobré nálady, energie, pozitivní, všude budeme rozsévat po celém českém éteru. Aby nám pátek utekl co nejrychleji, tak hezké ráno.
1: Hit Radio FM+.

0: Posloucháte Hit Radio a my společně vyrážíme na Dovču. Světem se totiž šíří nový trend. Oddělené dovolené. Na letišti se políbíte a tradá, každej jinam. Psychologové tomu říkají trend solo moon a je to přesně to, co zní jako, já nevím, konec lásky. Ale přitom není, že jo? Je to často záchranná brzda, protože až 84% párů se na společné cestě aspoň jednou drsně pohádá. Myslím si, že to jsme zažili každý z nás. Tam chci, tam nechci, tohle chci, tohle nechci, hoď tam ten ručník, nedávej tam ten ručník a tak podobně. No a tady vás naopak čeká krásný moment na letišti, při tom návratu. Znáte to, když se po týdnu vidíte, najednou je ten druhý zase sexy, vtipný, sluší mu to o něco víc. A nejen ten člověk, co hlasitě chroustá čipsy v hotelovém pokoji a nechce se mu do města.
1: No co na to říct, jsem celou dobu nad tím přemýšlel a vlastně není to vůbec špatný nápad, no, protože je to fakt, že ty lidi jsou vlastně spolu celý rok a pak jedou na dovolenou taky spolu.
0: Tak.
1: A prostě to k tomu jako vyzývá, že ten chlap třeba, který má nějakou těžkou práci a línej, nechce do města, ta žena řekne, tak jsme na dovolený, ale tak stávej, a on řekne, ale já jsem přijel na dovolenou odpočívat, takže musí být i stejný typy ty lidi, jinak to vede prostě k hádkám. Takže nápad zajímavý, zkusím to prosadit doma.
0: Já bych řekla, že to je taková vrcholná forma luxusu a důvěry. Věřím ti natolik, že tě nechám týden v Paříži, zatímco já jsem v Tokiu. Tak dejte vědět, kdo máte zkušenost, dobrou i špatnou, na 777-937-777. Já jsem určitě pro vyrazit si na dámskou jízdu, chlapi, ať jedou na pánskou. Prostě já si myslím, že to k tomu patří, je to skvělý, tak nám dejte vědět. A my vám k tomu posíláme i takový prázdninový, dovolenkový song. Co jsi chtěl, Pildo?
1: Já jsem chtěl, že včera jsme se bavili o té nevěře, že jo? Takže pozor na to, kdybyste se rozhodli pro tenhle typ dovolený, prosím vás, buďte věrní a hodní.
0: Ne, naopak, berte to jako dovolenou, že se koukáte, zdravě flirtujete, ale nic víc, protože to je zdraví pro každý vztah. Jo, teď už Madonna, Holiday, a dejte nám vědět, 777-937-777.

0: ráno řešíme tady téma dovolené. Jestli solo nebo s partnerem, jak to praktikujete vy, jestli máte dobrou, špatnou zkušenost. SMSek opět přišlo spousty. Ahoj, klidnou dovolenou, jen když jedu sám a dcery, posluchač Zdenek. Tak maminku nechaj doma, ale je zase hodnej, že sebou ty děti bere.
1: No, protože děti chtějí tak jako zmrzlinu, občas jako zazloběj, ale nějaká velká hádka tam nebude, že jo? Protože tatínek má kontrolu nad svými dětmi.
0: Další zpráva, posluchačka Martina, za mě dovolená jak s partnerem, tak bez. Letos máme každý zvlášť, ale i společné dovolené jsou super. Podotýkám, bez hádek. Posluchačka Martina, děkujeme moc. Dokonce tady máme i hlasovou zprávu od Teresky.
2: Ahoj Lenko, všichni rádiu, no já si myslím, že oddělení dovolení jsou fakt super, protože třeba dneska můj partner odjíždí na hory v podstatě se svou rodinou, s tou jeho půlkou, skoro na 14 dní a teda jako neskutečně se těším, až přijedu domů a bude tam ten klid, nebude nikde bordel, prostě si od sebe odpočineme, no a pak se vrátí, no a budeme se zase líst na nervy jako vždycky. Tak jo, hezký den, mějte se, čau čau, Tereza.
0: Teresko, krásně řečeno, naprosto souhlasím, přesně jak řekla, hele, ten klid, když přijdu domů, nemusím uklízet, nemusím vařit. Ono to má i svoje výhody, samozřejmě má to i svoje nevýhody, protože třeba tady posluchačka Lenka napsala: ahoj Lonko, my jsme si dali dovolenou každý zvlášť, ale po dovolené už jsme se rozešli, protože partner mě podvedl. Ale přiznal se.
1: Tak to jsme se bavili včera.
0: Jo, jo. Tak zase, i to se stává, bohužel to je život to tak, prostě. No. Stává se to, lidi se schází, lidi se rozchází, ale přátelé, pokud možno. A jezdíte na dovolené každý zvlášť, jezděte tak, že si odpočinete, naberete prostě novou tu energii, buďte hodný. Jak jsme říkali, zdravě flirtujte, to je prostě zdraví, ale zůstaňte spolu, ty návraty jsou fakt potom strašně hezký.
3: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
6: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
10: Já chci hot dog.
11: Já mám chuť na matcha latte.
12: Taky beru hot dog a klid v autě.
9: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL.
13: Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo 2 XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL Move.
14: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.
15: Všude zdejší, všude je fajn.
16: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
17: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
18: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
19: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
5: A já vám jako dlužím?
4: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
6: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
10: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
9: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.playce.cz.
20: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
21: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat, tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
22: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně, ze západních Čech hlásíte bouračku 2 osobáků. V Plzni v Regensburské ulici u kruhového objezdu se srazila 2 osobní auta. Počítejte s omezením.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio FM+. Wow.

0: LP Lost on You, hezké dobré páteční ráno, 10. červenec, ranní update s Filipem právě teď.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Sociální sítě žijí diplomatickým rozruchem, který nechtěně způsobil francouzský prezident Emmanuel Macron. Ten na oficiálním setkání políbil ruku manželce tureckého prezidenta Erdogana. Zatímco jedni to označují za galantní gesto, podle zastánců tradiční muslimské etikety šlo o obří přešlap. V Německu dostal řidič kuriózní pokutu na dálnici. Policisté ho zastavili, protože se na přehledném úseku s povolenou rychlostí je pohyboval rychlostí pouhých 40 km v hodině. Šofér argumentoval tím, že chtěl ušetřit palivo, podle hlídky ale svým šnečím tempem vážně ohrožoval plynulost provozu. No a jeden americký farmář oslavil vypěstování obří dyně opravdu svérázně. Do vydlabané zeleniny o váze bezmála 400 kg se sám posadil a splavil se v ní přes 60 km po řece Missouri. Tomto bizarním kouskem překonal dosavadní světový rekord v nejdelší plavbě v dýňové lodi. Co tomu říkáš?
0: Já nevím, já jsem si to snažila představit, jak vydlabal tu dýni, teď si do ní vlezl, šup a pluje po
2: a jede prostě.
0: Pište, chci soutěžit právě teď. Rychlá pětka, čtyři lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na vinicích s Rajivkou.

0: Argentine Smashing, takhle chutná páteční ráno z Eteru Hit Rádia. Teď už rychlá pětka a já vím, že na telefonu máme posluchačku Hanku. Rychlá pětka. Hezké dobré ráno, Haní.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Odkud jsi?
1: Z Havlíčkova Brodu.
0: Z Havlíčkova Brodu. A jaký máš plány na víkend?
1: No, zatím asi žádný. Vrátí se mi zbytek rodiny z Prahy, takže... asi rodinný víkend.
0: Tak třeba to budeš právě ty, kdo vyhraje 4 lupeny na libovolný koncert v rámci projektu Hudba na Vinicích s Rajfkou. Tak já doufám, že seš ready a jdeme na to.
1: Jasný.
0: Jo? No tak skvělý.
2: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
0: Haničko, z jaké pohádky je hláška? Spadlo ti to? Asi vítr mákale.
1: Čerty nejsou žerty.
0: Výborně. Máš ráda tuhle pohádku?
1: No jasně.
0: Jedna z nejkrásnějších. Pokračujeme dál.
2: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik je čtvrtina ze 100?
1: 25.
0: Výborně. Hele, zatím ti to jde skvěle. Pokračujeme.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Jaké je první výjmenované slovo po B jako Bára?
1: B.
0: Skvělý, to byl nádech a výdech.
1: No.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Hani, je těžší kilo peří nebo kilo železa?
1: Je to...
0: B jako Bára.
1: B.
0: Skvělý, to byl nádech a výdech.
1: No.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Hani, je těžší kilo peří nebo kilo železa?
1: Je to stejný.
0: Výborně, a proč?

0: tak ani nemysleli. Každopádně byla to taková chytavá otázka, trošku taková záludnější, že si člověk zamyslí, můžu nebo ne. A teď schválně, dotkla se z těch zad?
1: Jestli ne, můžeš. Nedotkla jsem se nosu.
0: Skvělý, každopádně gratuluju, protože ty vyhráváš 4 vstupenky, Hudba na Vinicích s Rajfkou, tak doufám, že si vybereš, užiješ si víno pod širákem, skvělou hudbu. Paráda.
1: Přesný, už se těším.
0: Haničko, měj se krásně, vydrž na telefonu.
1: Díky.
0: Ahoj.
1: Přesným, ahoj.
0: Přátelé, kamarádi, mrkněte na hudbanavinicích.cz. Je to hudba těch nejlepších interpretů. MIG21, David Koller, No Name, spousta dalších skvělých. Můžete si užít skvělou zábavu v různých vinařstvích, kouzelné prostředí těch vinařství, Somberg, Lahofer, Johan V.C. Bývlice a tak podobně. Mrkněte na webové stránky a my zase pro vás něco na příští týden nachystáme.
2: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio. Hudba na Vinicích s Rajfkou.
3: Nejkrásnější české a moravské vinice.
2: Nejlepší čeští a slovenští interpreti.
3: Špičková vína.
2: To je Hudba na Vinicích s Rajfkou. Hudba na Vinicích.cz.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza. Cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom

0: třídění jsme prej fakt dobrý. Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
0: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
0: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
0: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená.
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošle do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
0: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Hit Radio. Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní, ze západních Čech hlásíte překážku na D5C na 89. kilometru směrem na Rozvadov, dejte pozor na rozházené dopravní značení.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

0: Venku je na nule, to nehrozí. Venku bude třeba až 32 stupňů Celsia. Každopádně dámy, pište si s kamarádkama, ženy, které si pravidelně četujou, s alespoň třema blízkýma kámoškama mají snížené riziko srdečních chorob až o 30%. Naopak, Filipe, pánové, kteří nás posloucháte, bacha, bacha, bacha a tři vykřičníky k tomu. U vás je to totiž naopak. Pokud vám vaše polovička přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kámoškama, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší.
1: Jako chlapi s kámoškama nebo
0: ano,
1: s kámošema?
0: Ne, s kámoškama.
1: No tak to je jasný, no. Tak já si myslím, že chlapi by si neměli jen tak psát. S kolegyněma to je něco jiného, že my si píšem třeba...
0: Počkej, ty tomu říkáš kolegyně?
1: Jo, takhle, no. Zas to musela propálit tady. Přátelé, tady se nic neutají v tom rádiu.
0: Dejte vědět, jak je to u vás, kámošky, kolegyně, co pánové? Mark Embru právě teď. Belong Together. Hezké ráno.

0: poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vejce M 30 kusů v Bila klubu za 99,90 pouze v pátek a Pilsner Urquell půl litru sklo za 25,90. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Krásné páteční ráno, je přesně 8 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Nedočkavé čekání na občanku jako vstupenku do sexuálního života bývávalo. Podle výzkumu čeští teenageři s prvním sexem nespěchají a odkládají ho až na práh formální dospělosti. Po začátku jejich pohlavního života v žebříčku prožitků sex nefiguruje tak vysoko, jak by se mohlo zdát. Větší prioritu než milostný život má podle některých výzkumů čas strávený na mobilu, hraním her nebo sledováním televize a Netflixu. Nejméně 12 lidských životů si vyžádal lesní požár, který vypukl ve čtvrtek pozdě odpoledne v provincii Almeria ve španělské Andaluzii. Některé z obětí byly nalezeny ve svých vozidlech. S odvoláním na záchranáře o tom v noci na dnešek informovaly agentury DPA a AFP. Ta upozorňuje, že tragická bilance čtvrteční katastrofy převyšuje celkový počet obětí přírodních požárů ve Španělsku za celý loňský rok. A pojďme také na sport. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
11: Klatovy přijdou o svoji typickou gilotinu. Jde o železniční viadukt v části Luby, pod kterým se často zasekávají kamiony. Na začátku srpna začne jeho přestavba, kdy se most zvýší a také rozšíří. Dočasně se proto zavře hlavní tah na Železnou Rudu. Kompletně hotovo by mělo být na konci listopadu. A ještě se podíváme taky na dnešní předpověď počasí. Na západě Čech dnes budeme mít opět většinou jasno nebo polojasno. Teploty jdou pomalu nahoru. Dnes u nás bude mezi 25 a 29 stupni Celsia.
0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
12: Hit Radio. Snídaně šampionů.
13: Krásné, dobré
10: ráno.
13: S vámi Lea s Filipem, je po 8 hodině, jsme rádi, že jste s námi. Dneska nás čeká ještě jedna velmi příjemná věc. Za chvíli totiž vylosujeme jednoho z vás, kdo nám poslal svůj příběh na téma, jaké je spaní pod širákem, aneb naše vyhlášená terapie venkem. Dorazila nám spousty skvělých, vtipných i dobrodružných zážitků. Tak nebude vůbec jednoduchý vybrat výherce. Pokud jste se zapojili, držíme palce i u nohou, možná zazní právě vaše jméno. Tak rozhodně zůstaňte s námi. Teď už Freed from Desire, Gala, volume doprava a hezký pátek.
0: Hit Radio FM+.

Česko zažívá tenisové Nagano. Zítra se totiž poprvé v historii utkají dvě Češky o wimbledonský titul. A to je taková pohádka, prostě nádhera. Linda a Karolína. Ještě nikdy si český fanoušek v finále tak v pohodě neužije. Co si budem? Vyhrajeme, to je jasný. Ale představte si, že máte své nejlepší kámošce sebrat 50 milionů. Přesně to se stane v sobotu, protože vítězka bude mít v přepočtu téměř 104 milionů, ta druhá dostane polovinu. Každopádně šatna ve Wimbledonu bude v sobotu nejsmutnější, ale zároveň i nejšťastnější. Místo zároveň. Holky se znají roky, potkávají se v šatně, řeší vlastně úplně stejné problémy, dokonce si možná půjčují i gumičky do vlasů. A teď se reálně budou muset porvat. To není jako prohrát s kámošem v sobotu ráno na vesnickém kurtu. Každopádně my držíme palce oběma, protože jsou neuvěřitelní a už teď se všichni těšíme na tu podívanou. Každopádně hledá se žena, my už jsme ty dvě našli. Lindu a Karolínu, holkám budeme držet pěsti, což znamená štěstí. Teď už mandraže a opravdu hledá se žena.

0: Dvě minutky po čtvrt na devět, aktuální čas, hezké dobré ráno. A představte si, že dneska slaví krásných 78 let Natalia Sedychová, Filipe. Nic ti to neříká?
1: Ne, jdu se podívat na Google.
0: Ne, tak počkej. Když se dívám na sebe, tak se musím pochválit. A nebo Váďo, Váďo, Ivane, podívej se jen na mě, šaty mám vyšívané.
1: Tak to už mi samozřejmě říká, že jo? No.
0: Ano, Nastěnka má neuvěřitelných 78 let, hlavní hrdinka pohádky Mrazík, už má téměř 8 křížek, pohádka z roku 1964. Přinesla tehdy 16-leté Sedychové obrovskou popularitu. Stala se idolem mnoha ruských mužů a vyznávali jí lásku v tisících dopisů. A dokonce polibek s představitelem Ivánka Eduardem Izotovem byl přitom prvním v jejím životě a bylo jí po něm víc teplo, než po kouzlech Mrazíkovi Berly Mrazilky.
1: Já teď se dívám, že dokonce má všechny zuby, byť teda možná samozřejmě budou umělý, protože jestli jste viděli,
0: je
1: což doufám, že jo, tak ona alouskala ty ořechy v puse, že jo?
0: Ne, to byla Marfuša.
1: To byla Marfuša, tak to jsem si spletl. Nastěnka vlastně to byla ta hlavní hvězda Marfuša. Tak vidíte to. Já se přiznám, že jsem Mrazíka totiž viděl jenom jednou, opravdu.
0: Ty ostudu, já bych ho mohla i dabovat.
1: Jo, tak se omlouvám, že jsem vás mystifikoval. Marfuša louskala ořechy v puse, Nastěnka, ta, to bylo pod její úroveň. Absolutně.
0: Hezké dobré ráno, Filipe, ty neznal, če jeden.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
11: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
12: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
11: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
13: Tak Renku, ty neřáda jeden nádherný. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
14: Asi 100 000.
13: A ty s tím nic neděláš, jo?
14: No a co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tož pak na právníka.
13: No prostě jdi na e-pohledávky.cz, prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
14: No to se jsou nějaký šamani, nebo co ne?
13: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně na D6 na 140,5 kilometru ve směru na Cheb stojí odstavené osobní auto. No a na trase mezi Německem a Chebem u Vojtanova bude probíhat čištění vozovky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. Hit Radio FM+.

0: Páteční snídaně šampionů s vámi, Leona Filip, teď i Leony, Don't Worry a ranní update s Filipem si dáme právě teď. Hezké ráno.
1: Ranní update.
2: Krásné ráno. Jeden zamilovaný pár z Austrálie posunul svatební obřad do úplně jiné výšky. Své ano si totiž řekli na palubě běžného dopravního letadla během letu nad oceánem. Oddal je přímo kapitán letu, svatebčani byli ostatní překvapení a cestující a jako svatební hostinu posádka roznášela klasické palubní občerstvení. Při vyklízení staré půdy ve Francii narazili dědicové na zaprášené plátno, které tam leželo desítky let. Přivolaný expert k jejich šoku zjistil, že jde o originální dílo slavného barokního mistra. Obraz se následně v aukční síni vydražil za astronomických 15 milionů euro, tedy v přepočtu za bezmála 400 milionů korun. Kanárský ostrov Tenerife je tím nejlepším v Evropě, kam v létě vyrazit na dovolenou. Vyplývá to ze studie společnosti Saga Holidays, o níž informuje server Euronews. V rámci analýzy se hodnotilo počasí, jídlo a zeleň. První desítku opanovali Španělsko a Chorvatsko. Výjimkou je portugalská Madeira, která obsadila třetí místo.
0: A co bys si vybral ty?
2: Já bych na Madeiru.
0: Já taky.
2: Tak jedem.
0: Teď už nesmrtelné devadesátky, Gigi D'Agostino. Pokud jste neslyšeli ještě naše sesterské Hit Radio devadesátka, tak budeme rádi, když tomu dáte šanci a poslechnete si, protože ty songy devadesátky milujeme. Hezké ráno.

0: Jinou a nebo ne. Pětiletá dívka spadla z výletní lodi do Atlantiku. Její otec ale okamžitě skočil za ní. Díky rychlé reakci posádky se oba naštěstí dostali zpátky na palubu a všechno dobře dopadlo. Jenže holčička seděla na zábradlí, protože jí tatínek pořizoval fotky na památku. Tak já jen, ta fotka se povedla? Prosím vás, lidičky, všichni někde lítáte po světě, po dovolených, užíváte si volna, chcete mít krásné fotky, tak na sebe dávejte pozor a hlavně i na své blízké.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: Mobil? Mega sleva. Kávovar? Mega sleva. A vy váš? Taky mega sleva. Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
4: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
5: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
6: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Zpěvačka s nezaměnitelnou barvou hlasu, která i před pár dny navštívila Karlovarský filmový festival 60. ročník. Já jsem dokonce měla možnost jí vidět a slyšet naživo. Bylo to nezapomenutelné. Každopádně teď už jdeme soutěžit. Terapie venkem s For Campingem. My jsme vám jako naše Hit Radio a Mega e-shop nabízející outdoorové vybavení For Camping vyhlásili a naordinovali oblíbenou terapii venkem. A tentokrát to bylo na téma nejlepší spánek je ten pod širákem. Kamarádi, těch příběhů přišlo strašně moc a bylo opravdu těžký vybrat někoho z vás, takže jsme to vzali přesně takovou tu šťastnou rukou a vyhrála Petra Šmítková ze Stříbra, která nám napsala: pod širákem spím každé léto na dětském táboře, díky mám i jednoho člena rodiny. Jednou v noci mě tam probudilo podivné funění a praskání větví. Musela jsem chránit děti a tak jsem opustila spacák a šla se podívat, co to je. S hrůzou, že to bude divoké prase nebo snad, nedej bože, že medvěd. A já se teď zastavím, protože my naši posluchačku Péťu, výherkyni, máme na telefonu. Péťo, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
0: A já bych tě poprosila, jestli by si nám ten tvůj příběh dovyprávěla. Skončili jsme u toho, že jsi myslela, že to bude divoké prase nebo medvěd. Jak to pokračovalo?
1: No tak já to vemu trošku stručněji. Medvěd to nebyl, bylo to štěňátko. Mm-hmm. Štěňátko, které vlastně někdo vyhodil tam blízko toho tábora. Bylo to štěňátko australského ovčáka a vše takový medvídek malinký to byl.
0: Aha.
1: No a dopadlo to tak, že vlastně štěňátko jsme si potom odvezli z tábora domů.
0: Aha.
1: Protože už nás neopustilo. A vlastně dneska jmenuje se Willy po vlastně britském princi.
0: Ano.
1: Protože téma tábora byla britská královská rodina, takže dostal jméno po něm. No a se nám zlikvidoval zahradu, okolí a všechno, ale už bychom ho za nic na světě nevyměnili.
0: To je tak krásný příběh s nádherným koncem. Kolik je mu let?
1: Teď už 2.
0: 2 roky. Nádherný. Děkujeme za tvůj příběh a my tě odměníme, protože seš to právě ty, kdo vyhrává voucher v hodnotě 7000 korun na nákup produktů značky Sea to Summit v hodnotě 7000, jak jsem zmiňovala, právě na For Campingu.
1: Děkuju moc.
0: Tak já doufám, že máš radost. Klidně spousty dalších krásných příběhů. Se šťastným koncem ti přejeme. A ještě jednou děkujeme za tvůj příběh.
1: Já taky děkuju a přeju hezký den.
0: Měj se krásně a vydrž nám na telefonu. Ahoj.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: Tolik příběh naší posluchačky Péti. Takhle jednoduchý to je. Kamarádi, nebojte, my zase pro vás něco vymyslíme, protože my vám chceme neustále něčím dělat radost. A vy ostatní mrkněte na forcamping.cz, protože léto v plném proudu. S paní Počirákem. Libový!
2: Terapii venkem i soutěžní ceny přináší For Camping. Vybavte se na všechny cesty na forcamping.cz. Hit Radio FM+.

0: The Sound of Silence, 8 hodin 52 minutek aktuální čas a já se s vámi pro dnešní den loučím. Frčím natočník, protože startujeme první letní festivalovou zastávku Hrady ČZ, tak se tam na vás budu moc těšit dneska, zítra. To znamená, že zítra tady s vámi bude pouze Filip, ale s naší skvělou kolegyní Káťou Pechovou. Každopádně pokud možno zůstaňte dál s námi na vlnách Hit Rádia, já vám posílám ještě J-Lo a nebo Lady Gaga. Tak čau na Hradech.
1: Hit Radio FM Plus.
2: That you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech a s ním minutu před devátou Bára Škrybová. Mějte krásný pátek. A opatrní buďte ve směru od Plzně na sjezdu na Dobřany. Je tady nehoda dvou aut, tvoří překážku. A D5 trasa Praha Rozvadov 75. kilometr, tak tady taky opatrně. Je tady hlášení o nějakém předmětu na vozovce, tak to nežeňte. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.
2: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
3: všude zdejší, všude je fajn. Skonto nábytek.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
1: Aplikaci Rádia CZ Hit Radio FM Plus.
6: Krásné dopoledne, je 9 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Poslance dnes čeká třetí dějství závěrečného schvalování sporné koaliční stavební novely. Ta má podle tvůrců zrychlit a zjednodušit povolování staveb. Opozice naopak varuje zejména před možností kolapsu stavebního řízení. Opravené podkroví s expozicí o historii zámku otevře po letech záchranných prací zámek Nekmíř na severním Plzeňsku. Památka za minulého režimu desítky let chátrala a dostala se do havarijního stavu. V posledních 10 letech procházejí hospodářské stavby i zámek opravami. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliet Binošová nebo Kevin Bacon. Binošová uvede snímek Tři barvy modrá. Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. Účast Bacona na Karlovarském festivalu jeho organizátoři předem neavizovali.
7: Fotbalový servis.
8: Fotbalisté Francie porazili ve čtvrtfinále mistrovství světa Maroko 2-0 a jako první postoupili mezi čtyři nejlepší týmy. Obhájci stříbra rozhodli v Bostonu mezi 60. a 66. minutou. Nejprve Mbappé napravil zahozenou penaltu z první půle a otevřel skóre. Pojistku následně přidal Dembélé. V úterním semifinále v Dallasu narazí buď na úřadující mistry Evropy Španěly nebo Belgičany. Jejich souboj je na programu dnes.
1: Buď u toho, když se děje něco extra. Klub posluchačů Hit Radia je tvůj klíč k soutěžím, bonusům i zákulisním informacím. Přihlas se na webu hitradio.cz.
0: Pátek nás čeká nádherně letní, obloha skoro jasná a teploty na krásných 29 stupních Celsia, hory nabídnou 25, tak užívejte.
1: Hit Radio FM Plus.
0: No a jdeme se užívat i dopoledne, právě začíná Bára Škrybová až do 12. S vámi je pátek, je léto, tak jedem. Posílám Pink, krásný den všem.

0: I'll be there for you, my tady taky pro vás pořád budeme. Hit Radio FM Plus s vámi neustále non-stop, 11 minut po 9. Bára Škrybová přeje ještě jednou krásný páteční dopoledne. Díky, že nás ladíte. No a dozrávají nám borůvky, nebo už nějakou dobu tam jsou v tom lese, ale jsou parádní. Tak si pojďme tady na Hit Radio FM Plus zase říct něco chytrýho o těch borůvkách. Což je to za zázraky vlastně v lese máme. Takže prosím vás, borůvky, jo. Takový ty malý modrý bobulky obsahují vitamíny C, K, mangan, draslík, pomáhají ke zdraví srdce, cév, pomáhají paměti a koncentraci, i ke zdraví očí přispívají. Jsou fajn na imunitu, na trávení, protože obsahují vlákninu a pomáhají nám i se záněty močových cest. Borůvky se hojně jedly už v době kamenné, to je jasný, a dokonce Indiáni je svého času nazývali jako dar z nebes. A já si myslím, že takhle by je mohl nazývat i můj kamarád Míla, který vyrazil asi po 30 letech na borůvky a byl z toho tak paf, jak je to boží. A dokonce mi na to téma poslal hlasovku a já se s vámi o ní musím podělit.
1: Ale můžu ti říct, že to byla nostalgie. Bylo to taková paráda, Baru. Taková paráda. Bez dětí, bez manželky a ten klid svatej. To je prostě bomba.
0: No tak i takhle můžou borůvky zamávat s člověkem. Vyrazte, Míla říká, že je to fakt jako relax. Já to potvrzuju, protože takhle dospělí už jsme schopni ocenit i ten klid kolem nás. A není to jen ten voprus, který si pamatujeme z dětství, kdy jsme prostě povinně museli aspoň ten hrníček na ten koláč nazbírat. Eva Max, so am I.

0: V čase 9.23 v pátek dopoledne na Hit Radio FM Plus Nicky Jam a Enrique Iglesias. My jsme tady mluvili spolu o borůvkách, co všechno obsahují, na co jsou dobré. Pouštěla jsem tady i hlasovku od mého kamaráda Míly, který byl na borůvkách po 30 letech a neuvěřitelně si to pochvaloval. A na to konto mi napsal i na náš WhatsApp 720 870 237 i Lukáš. A píše, ahoj Baru, vyvolali jste ve mně vzpomínky. Vrátil jsem se do letních prázdnin, kdy jsme chodili s kamarádama asi 14 dní v kuse na borůvky. Vyráželi jsme v 6 ráno a sbírali jsme do oběda. Rovnou z lesa jsme chodili do výkupny, protože jsme to měli jako takovou letní brigádu. Já jsem si tehdy vydělal na kuličkovku a zbytek jsem potom utratil na pouti. Ahoj Lukáš. Lukáš, ale to je nádherný, to je paráda. Já jsem taky chodila, nebo chodili jsme se starší ségrou a společně ještě se jejíma kamarádkama. A taky jsme si takhle chodili vydělávat, no. A já jsem byla tehdy ještě fakt jako malá, asi 8 mi bylo. A běžela jsem se pochlubit ségře, kolik jsem toho zvládla za ty 4 hodiny nasbírat. A samozřejmě jsem po cestě zakopla, že jo, a všechno jsem si vysypala. Takže to je zase moje vzpomínka na borůvky. No jo, užívejte pátek, za chvíli na Hit Radio FM Plus David Guetta a Sia a taky Måneskin.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
2: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
3: Tuto topí?
4: Kde?

0: CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Trefíte se?
5: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
7: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík, žehe krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
9: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
10: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

Måneskin the Loneliest, ladíte Hit Radio FM+. Je pátek dopoledne a my se jdeme podívat, jestli ten pátek bere vážně i Jirka Pelnář ve svých srdcovkách. Co říkáte? Já si myslím, že ho bere velmi vážně, že tam započítal i to, že máme 10. července a žádá si to nějaký takovýhle parádní, pohodový a letní song. Takže Lambáda u Jirky v srdcovkách po 12. hodině. Samozřejmě tam bude i spousta dalších parádních, pátečních, letních songů. Nezapomeňte po 12. hodině ladit. A my to jako taky umíme, jsem chtěla říct, jo. Nemám tu úplně letní song, ale mám tu parádní, páteční Westlife, Uptown Girl, takže úsměvy nadhodit nebo na

0: Coldplay, Little Sims, Burna Boy, We Pray, modlíme se. Drtivá většina z nás se taky modlí a silou mysli šoupeme v práci ty hodiny a už chceme, aby padla, abychom zahájili ten víkend. Nebojte se, za chvilku to bude. Užijeme si nádherný léto. Jak to bude vlastně s počasem vypadat o víkendu, to si povíme už za chvilku v příští hodině, ale do té doby další skvělý páteční songy na skvělou páteční náladu, aby nám to líp utíkalo. Takže Shakira tady bude, All Stars Band, anebo taky Kaskáda. Tak buďte s náma, parádní pátek.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Skonto
4: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
6: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
5: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
6: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
7: Těšíme se na tebe.
6: Farma Park u Toma CZ.
5: U Toma, tam to všechno začíná.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
10: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Ahoj, tady je Tomáš Klus. V podcastu Poslouchej mě jsme si s Ivou Hač-Musa povídali s psychoterapeutkou Ráchel Bícovou o výzvách dospívání.
1: Některé děti jsou úplně přirozeně takový jakoby poddajnější a u nich skoro mi to připadá ještě jako kritičtější, aby ten prostor na to utváření vlastní osobnosti měl.
0: Tento a další rozhovory najdete v podcastu Poslouchej mě na webu Hitrádia, nebo si je přečtěte v knize Velké starosti malých lidí, která vychází u nakladatelství Grada. www.hitradio.cz.

0: Dvě a půl minuty do desátý nám zbývají, vy jste v tomto čase s Hitrádiem FM+. My vám moc děkujeme, já jsem Bára Škrybová, mám pro vás připravenou nejnovější dopravu, taky si dáme nejnovější zprávy a počasí, to je jasný, jdeme na to. Nejlepší dopravní servis na západě Čech, ještě stále buďte opatrní na D5, trasa Rozvadov Praha, jedná se o 72. kilometr, máme tady hlášeno porouchané vozidlo, čekejte taky zdržení a taky ještě opatrně na silnici z Plzně směr na Dobřany, tak na tom sjezdu na Dobřany, tam je hlášená nehoda dvou osobních aut, tak taky opatrně. Karlovarsko aktuálně klidné. Šťastnou cestu a vaše dopravní info pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Dobrá zpráva z Plzeňského kraje.
2: Plzeňský kraj spustil novou službu, online pohotovost. Lidé tak za lékařem nemusí vždy nutně do ordinace, ale mohou zcela zdarma využít aplikaci, která třeba z pohodlí domova propojí pacienta s lékařem přes videohovor, chat anebo telefonicky. Funguje non-stop každý den, včetně víkendů. Jak říká hejtman Plzeňského kraje Kamal Farhan, zdravotní péče je pro lidi zase o něco dostupnější a nová služba lidem ušetří čas i peníze.
3: Lidé tak mají lékaře k dispozici zdarma kdykoliv a kdekoliv. Stačí se zaregistrovat na stránce pohotovost.pk.cz a pak už je na vás, s čím se na lékaře obrátíte. Připravení jsou pro vás jak lékaři pro dospělé, tak i pediatři, takže online pohotovost je třeba ideální pro maminky, které jsou doma s dětmi na mateřské. A nebo i pro ty, kteří se například starají o seniory. Služba je tu pro všechny občany našeho kraje a tím, že nemusí vždy jezdit za doktorem do ordinace a čekat v ordinacích, jim online pohotovost ušetří čas i peníze.
2: S čím vším může online lékař pomoci?
3: Může jít třeba o teplotu, rýmu, kašel a další. Lékař si vás prohlídne třeba přes videočet a buď určí domácí léčbu, vypíše vám eventuálně e-recept, nebo vám doporučí, abyste navštívili například další odborné pracoviště. Určitě velkou výhodou je, že díky online pohotovosti máte lékaře obrazně řečeno v kapse a můžete s ním řešit třeba i obtíže na dovolené u moře, což se určitě také hodí.
1: Dobrou zprávu z Plzeňského kraje najdete i na webu plzeňský-kraj.cz. Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz. On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
5: Krásné dopoledne, je 10 hodin, tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Hasiči v noci lokalizovali rozsáhlý požár budovy v továrním areálu ve Zlíně. Dále se tedy nešíří a mají ho pod kontrolou. Zároveň snížili stupeň požárního poplachu z nejvyššího čtvrtého, který vyhlašují jen při mimořádných událostech, na třetí. Hasební práce na místě pokračují. Temelín pokračuje v rozsáhlé modernizaci. Jaderná elektrárna na druhém bloku mění ovládání bezpečnostních systémů, včetně čerpadel a klíčových uzavíracích ventilů. Více říká mluvčí elektrárny Marek Sviták.
6: Původní napájecí zdroje, které jsou stále plně funkční, nevyřadíme, ale využijeme jako servisní rezervu. Tím si zajistíme dlouhodobou udržitelnost celého systému, a to i v případě, že by část původních součástek nebyla na trhu již dostupná.
5: Modernizace je součástí dlouhodobé obnovy technologie. Počet obětí dvojice zemětřesení, které v červnu zasáhly Venezuelu, stoupl nejméně na 3889. Počet evidovaných zraněných zůstává už několik dní beze změny. O střechu nad hlavou přišlo bezmála 18 000 lidí. Venezuelské úřady se vyhýbají zmínkám o počtu pohřešovaných. Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel čeká v úspěšné sezóně další start v diamantové lize. Halová mistryně světa bude dnes v Monaku opět útočit na stupně vítězů. Z českých atletů se představí ještě výškař Jan Štefela, který tam loni skončil druhý.
1: Hit Radio má pro tebe ještě víc. Přidej se do klubu posluchačů a získej výhody, které běžní posluchači nemají. Registrace je otevřená na našem webu hitradio.cz.
0: Tak pátek budeme mít úplně úžasně letní. Teploty dnes 29 až 30 stupňů Celsia, na horách to bude někde kolem 25. No a obloha k tomu skoro jasná, jenom nějaký ten možná někde mráček, ale to nám náladu neskazí.
1: Hit Radio FM+.
0: Tak jak užíváte pátek? Já doufám, že parádně, jste s Hit Radio FM+. Za chvilku bude víkend a taky si pouštíme Kamrat Be Mine, tady není o čem.

Jana Dajmonds, Hit Radio FM Plus s vámi, je pátek dopoledne, víkend opravdu za dveřma, 11 minut po desátý, takže říkám fakt jako za dveřma, za chviličku bude padla a frčíme domů a budeme se ho užívat. Určitě vás zajímá, jak bude, že jo? Takže teď víme, že léto je nádherně a takhle vlastně bude celý víkend, zítra jak přes kopírák a v neděli tam už jako nějaký ten mráček přibude, ale říkají, že jenom odpoledne a to zase až taková tragédie není, protože z těch víkendů a z těch různých výletů se většinou jako v neděli odpoledne už vracíme domů, takže já myslím, že to je úplně jako parádní, takže cokoliv plánujete, ať je to třeba voda nebo stanování, nebo já nevím, co to může být, ale na všechno je to ideální počasí, i když třeba jenom koupačka někde na koupáku, tak na všechno se to hodí. Užívejte si pátek, jinak možná ještě zajímavá nebo důležitá informace, v noci má být celkem chladno, jo, hlásí tady 10 až 13 stupňů, takže kdo budete v těch stanech nebo budete sedět u ohňů, tak určitě nezapomeňte nějaký ten svetřík, možná i lehkou bundičku a teplý pondy k tomu. Užívejte si víkend, jak jen můžete a teď si dáme song The Reason. Díky, že jste s náma. Krásný pátek.

0: Teda Mitch Buchanan tady na Hit Radio FM+. To znamená, že opravdu máme léto, že přichází ten letní víkend, když už tady máme i pláž tady ve vysílání. I'll be ready sunblock. Díky moc, že jste s náma 22 minut po desátý. No a k tomu létu si dáme další parádní věci. Kelly Clarkson Stronger, Pokáč tady taky bude a vy buďte taky s námi, protože, jak říkám, je pátek, víkend se nám blíží, možná si někam chystáte, možná si dáte i ten drinčík, nějaký to pivko, tak se podíváme na pravidla, který je třeba dodržovat v rámci alkoholu a horka, protože vám to není úplně žádná sranda. Tak buďte s námi, já vám řeknu pár tipů.
1: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
2: Pozor, pozor. Hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz. Profi voda, s tou se nemusíte
6: bát, jak chtěla dohoda. Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profi voda CZ.
7: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
8: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
9: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: Včel mě jsem borec, tyjo, auto v Lesku, vychechtané jak lečo, rozumíš, tyjo? A myslel si, že jíže z práglu, že nebude platit faktury, nebo co? Myslím, výběh jak se zátopkem, hele. Nemůžete se dovolat svého práva? Jděte na epoledavky.cz, vložte tam svůj případ, ty jejich právníci to zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin. Řešilo a je drobné pohledávky. e-pohledávky.cz, nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

Hit Radio FM Plus jsme v pátek dopoledne odpálili pohodu. Pokáč, solitér. Je přesně 10 hodin 33, já jsem vám před chvilkou slibovala, že se podíváme na to, jak s horkem a s alkoholem, jak moc to jde dohromady a na co si dávat bacha. Takže určitě vyrážíte někam na nějaký zahrádky, nebo třeba na koncert, na festival, nebo na zahradě u bazénu si třeba budete chtít něco dát, v kiosku a tak dále a tak dále. Není to nic proti ničemu, ale je potřeba určitě si dávat na něco bacha, jo. Protože v horku se cévy přirozeně rozšiřují, aby se tělo ochladilo. A alkohol tenhle proces ještě zesílí, což může potom vést k poklesu krevního tlaku. Může se nám motat hlava, můžeme být malátní a dokonce v krajních případech můžeme i skolabovat. Takže pozor na to, alkohol dokonce i zároveň samozřejmě urychluje dehydrataci, protože tělo ztrácí tekutiny rychleji, potom i močí. A zvlášť nebezpečná kombinace je alkohol a koupání. Takže kdo pije, tak se nekoupá nebo nekoupé, to je taková základní pomůcka, základní pravidlo, kterého je třeba se určitě držet. Alkohol samozřejmě zhoršuje úsudek a nejenom u toho koupání, ale u čehokoliv. Takže prosím vás, až si budete něco dávat, tak si k tomu drinku nebo k tomu pivu vždycky dejte radši aspoň sklenici vody nebo nějakého jiného nealka a prokládejte to. Lepší určitě sedět ve stínu, když pijete. A určitě je fajn dávat bacha i na vaše přátele, kteří pijou a vy třeba nepijete a oni potom nemají ten úsudek takový, který by měl být, tak je hlídejte a řekněte jim třeba, že na Hit Radio FM Plus říkali to a to. A kdybyste to zapomněli, tak se podívejte i k nám na sociální sítě, můžete zvolit Facebook, můžete zvolit Instagram, protože tam jsme vám tohle krásně shrnuli. Díky, že jste s náma a jdeme na další muziku W, Please Don't.

Je pátek 10. července a přesně za 14 dní propukne na Švihově obrovská akce. Kam vyrazit? A modří už vědí, ano, 24. a 25. července začnou Hrady na Švihově. To je úžasný festival, který letos nabídne obrovský množství kapel. Běžte si tam užít třeba Daniela Landu, Tomáš Kolus bude, Harley, Xindl X, Krucipisk, Vypsaná fixa, Miraj, Rytmus, MiG-21, Grey 256 a ještě spoustu dalších umělců. Podívejte se na stránky hrady.cz, tam je celý kompletní line-up po oba dva dny. Je tam taky v sekci praktické, spoustu praktických informací. Tam se dozvíte třeba, jak je to se vstupným, kde konkrétně se Hrady konají. Že i letos je takzvaný VIP camp, kde máte k dispozici jak toalety, tak sprchy. Že třeba stanové městečko je zadarmo, jaký jsou tam zákazy, omezení. Třeba, že děti do 1 metru mají vstup zadarmo, jinak potom platí 400 páďo a tak dále a tak dále. Opravdu se tam dozvíte úplně všechno, no a samozřejmě si tam koupíte i vstupenky. Takže hrady.cz. Hit Radio FM Plus tam se svým stánkem bude taky, tak se na vás těšíme a Katka Skutková moderovat. No prostě parádní akce. Za 14

0: dní se vidíme na Hradech.
1: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz.
2: For camping. Venku je nám krásně.
3: Tady chci bydlet.
2: Venku?
3: U ohně budu mít obývák s kuchyní.
2: A kde bude ložnice?
3: Na louce pod hvězdami.
2: To je ale velká ložnice.
3: Největší na světě.
2: No jo. A co koupelna?
3: No, v potoce.
2: A sousedi?
3: Už se hlásí.
2: To zní hezky. Asi tu budu bydlet s tebou.
3: Jo, tady nám je krásně.
2: For camping. Venku je nám krásně.
4: Rodinné léto plné zážitku začíná tady. Důkaz najdete v trail parku na Klínovci. Zatímco si bajkeři užívají kilometry trailů v lesích Krušných hor, děti si užívají trampolínové centrum, terénní koloběžky a spoustu zábavy. Dobré občerstvení, relax zóna, půjčovna kol i vybavení. A samozřejmě program pro celou rodinu. Trail park na Klínovci je místo, kde jede rodinné léto naplno. Trailpark.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
7: Klidná, krásná, dostupná. Šumava, Šumava žije CZ, web plný zážitků.
8: Šumava Card, vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz.
9: Nápady, tipy, inspirace.
10: Šumava žije!
9: Šumava žije CZ.
11: Ne, my nikoho nemlátíme. Rozumím, že si to zaslouží, ale my takhle pohledávky neřešíme. Prosím, jak? Vše je online. Vyhledání digitální stopy dlužníka, monitorování na sociálních sítích, včetně digitální komunikace s dlužníkem. Žádné platby předem, právní posouzení a lustrace dlužníka zdarma. Pohledávky řešíme mimo soudně, soudně a exekučně. Jedině s námi máte garanci toho, že v případě neúspěchu nám nic neplatíte.
12: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
13: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
14: Všude zdejší, všude je fajn.
15: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
1: Hit Radio FM+.
16: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Hodiny jsou hvězdí, přesně minutku před 11. hodinou v pátek dopoledne na Hit Radio FM+. Jdem se mrknout, jak se jezdí. Nejlepší dopravní servis na západě Čech a já mám pro vás teď aktuálně ty nejlepší informace, protože nemáme hlášenou žádnou dopravní nehodu ani žádnou dopravní komplikaci. Takže přeju šťastnou cestu i nadále a kdyby náhodou něco, tak nám vaše dopravní info dejte vědět k nám na WhatsApp 720 870 237.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n-c-z.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst let.
5: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
6: On air.
1: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
7: Krásné dopoledne, je 11 hodin. Tady jsou krátké zprávy a Kuba Bělak. Pokud by se konaly sněmovní volby v červnu, jasně by je ovládlo hnutí ANO se ziskem 34% hlasů. S odstupem následuje ODS, které by dalo hlas 13% voličů. Těsně třetí je hnutí STAN. Do sněmovny by se podle průzkumu dostali ještě Piráti, SPD a Motoristé. S postupujícím létem se v některých venkovních koupalištích v Plzeňském kraji mírně zhoršila kvalita vody ke koupání. Zákaz koupání zatím ale na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Zhoršenou kvalitu vody a její nižší průhlednost zjistili například na koupališti Babylon u Domažlic. Milánská radnice teď vydala nařízení, které rozvážkovým platformám nařizuje zastavit nebo výrazně zpomalit práci kurýrů ve vedrech. Nařízení na větší ochranu zdraví pracovníků vyvolalo rozpačité reakce odborů. Podle nich hrozí, že náklady v podobě ušlého výdělku ponesou právě kurýři. O titul ve Wimbledonu se poprvé v historii Grand Slamů utkají dvě české tenistky, Karolína Muchová a Linda Nosková. Turnajová desítka Muchová nejprve zdolala v semifinále Američanku Gaufovou, nasazená devítka Nosková si pak poradila s Ukrajinkou Kostěkovou.
8: Získej víc ze svého rádia, staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia a užívej si soutěže i exkluzivní obsah. Registrace je zdarma, přihlas se teď. Hitradio.cz.
0: Dneska skoro jasná obloha, jenom ten mráček nějaký malinký se někdy objeví, ale to nemění nic na tom, že nás čeká dneska opravdový léto. V maximech na 29 stupních, hory nabídnou 25.
8: Hit Radio FM+.
0: A jdeme si dát poslední dopolední hodinku, víkend už nám klepe na dveře, Bára Škrybová s váma a pouštím další parádní songy.

Vyloženě letní song na Hitrádiu FM+. A vyloženě letní počasí máme dneska i po celý víkend. Určitě někdo z vás vyrazíte na koupák. Co si oblíknete za plavky? Já tady mám téma bikiny. Pánové si plavky asi neoblíknou. Plavky jo, ale bikiny si asi neoblíknete. Ale dámy ano. A já jsem tohle téma nadhodila kvůli tomu, že letos je to přesně 80 let od chvíle, kdy byly bikiny poprvé představeny světu. Bylo to v roce 1946 a představte si, proč se jmenují bikiny. Je to takový zvláštní, on ten název není náhodou samozřejmě, jenom pár dní před jejich uvedením proběhl na tichomořském atolu Bikiny americký test atomové bomby. A francouzský návrhář, který právě ty bikiny nebo ty plavky vymyslel, tak chtěl, aby ty plavky byly taková bomba, jako ta bomba na tom ostrově Bikiny, proto je tak pojmenoval. Což je takový jako zvláštní, každopádně opravdu takovou tu výbušnou reakci spustili, protože tehdy byly bikiny považovány opravdu za odvážný, ale i profesionální modelky je tehdy odmítly předvést, protože jim to prostě přišlo sprostý a nehodilo se to, jo. A nakonec se jich teda ujela 19-letá tanečnice z pařížského kasína a potom byl zájem obrovský a dokonce potom té tanečnici chodilo tisíce dopisů od tisíců obdivovatelů. Asi se není čemu divit. Já si myslím, že leto, nebo že teď už si to bez bikin určitě jako neumíme představit, ale tehdy to opravdu bylo něco, no. Takže o víkendu, nebo i dneska, nebojte se nahodit bikiny a to léto si užívejte. Díky, že jste s náma a teď si dáme Justina Timberlakea. Can't Stop the Feeling, taky nádherná věc, taky letní.

0: Eva Farná a Miraj, vzpomeneš si? No my budeme moc rádi, když si třeba o víkendu vzpomenete i na naše Hit Radio FM+, a budete nás ladit i o víkendu, protože my máme parádní víkendový vysílání, protože máme i parádní víkendový moderátory. Určitě bude fajn, když si naladíte třeba i Hit Radio 90, protože tam jsou skvělý, super i letní a hlavně retro 90 songy, takový ty, na který se vzpomínáme třeba jako mladý nebo malý. Takže je to vlastně rádio plný nostalgie, ale zároveň i aktuálních témat. Takže se vůbec nebojte případně Hit Radio 90 taky naladit. A my si tady spolu dáme Alexandru Sten a nebo Miles Smith přijde se songem Stargazing. Tak mějte krásný pátek, jak jinak. Bára Škrybová do 12. s vámi.
1: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Je, já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
6: Snad zaspal dobu frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
7: Sudovi šrot, republice ocel.
8: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
9: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
10: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
11: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám. Více na muss.plzeň.eu.
12: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům.

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdrží.

Miles Smith, Stargazing, stále s vámi Hit Radio FM Plus, je pondělí dopoledne. Dopoledne už se vlastně chýlí ke svému konci. Za chvilku přijde Jirka Pelnář, po 15. pak přijde Divoký západ. A já se takhle jako odpíchnu od toho divokého západu a zeptám se vás rovnou, jestli máte rychlý reakce a smysl pro humor. Já si myslím, že určitě to byla spíš taková řečnická otázka. Každopádně si nenechte ujít dnešní kvíz na ruby zase v odpolední show Divokýho západu. První volající bude mít 30 sekund na to, aby odpovídal co nejvíc špatně, jo? A až to zvládnete, tak potom dostanete odměnu a to je přednabitá karta do Olympia Plzeň v hodnotě 2000 korun. Olympia Plzeň je skvělým místem pro nákupy i pro jenom tak jako letní odpoledne a právě tam můžete tu svou případnou výhru proměnit v obrovskou radost. Tak laďte Divoký západ a my si teď dáme Rima na Supergirl.

0: Lady Gaga Abracadabra, takhle jsme čarovali, až jsme si dočarovali konec dopoledne. Je 11.44, za chvilku přijde Jirka Pelnář, po 15. pak divoký západ, no a bude víkend. Za chviličku už to tady bude. Já moc díky, že jsme spolu byli. Užívejte si ten pátek, užívejte si ten víkend a uslyšíme se zase příští týden. Bára Škrybová se loučí, čau, čau.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
5: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
7: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
8: No včera bylo pozdě.
9: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
10: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz. Skonto
11: nábytek. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
12: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14. července. Kaufland.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti.

0: Nejlepší dopravní servis a Filip Lejček. Na 30. kilometru dálnice D8 ve směru z Prahy na státní hranici s Německem komplikuje provoz nepojízdné auto. Porouchaný vůz tam tvoří překážku na vozovce, takže úsekem projedete jen se zvýšenou opatrností a krátkým zdržením podle odhadů by to mělo být zhruba do 12:30 odpoledne. Vaše dopravní info volejte na 777-937-777.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
0: Krásný pátek, je přesně 12 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude brzy muset řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění je ale nerovnoměrné. V Česku hrozí závislost na hazardu až 275 tisícům lidí. Podle Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti tvoří víc než polovinu z nich mladí lidé do 34 let, kteří nejčastěji sázejí online na sport. Odborníci navíc varují před raketovým růstem dluhu. Průměrný dluh lidí, kteří se jdou léčit, se za pouhé 2 roky strojnásobil a nově dosahuje přibližně 1 000 000 korun na osobu. Seismologové v Česku včera zaznamenali slabé zemětřesení. Prvotní zprávy z Německa přitom původně strašily silou 5,5 stupně. Evropsko-středozemní seismologické centrum ale informaci později opravilo s tím, že šlo o pouhé magnitudu 1,8. A pojďme také na sport. Fotbalovou reprezentaci opustil další hráč. Konec v národním týmu oznámil křídelník Václav Černý, který ve výběru na mistrovství světa nefiguroval. 28-letý hráč tureckého Bešiktaše řekl své rozhodnutí pro turecký TRT Spor. Rodák z Příbrami odehrál za národní mužstvo 30 utkání, ve kterých dal 8 gólů.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
0: Dnes očekáváme jasno nebo skoro jasno, odpoledne přechodně polojasno, za větší oblačností. Pokud máte rádi vyšší teploty, dnes si přijdete na své maxima až na 30 stupních Celsia.
1: Srdcovky Hit Rádia a Jirka Pelnář.
5: Je to tady, pravé poledne, začínají nám poslední srdcovky pro tento týden. Jsem rád, že posloucháte Hit Radio a venku je nádherně. Teď takhle v pravý poledne, samozřejmě to sluníčko je úplně nejvejš. Buďme rádi, že nežijeme v devadesátkách, protože když bychom teď šli do fronty pro bravíčko, tak by nám bylo fakt pekelný horko. Dneska už si můžete všechno vlastně jako hezky stáhnout z internetu. Ale na druhou stranu zase nemáme z toho takovej ten pocit, jako tenkrát, když jsme s ním listovali, koupili jsme se, kdo je na plakátu uprostřed, přečetli jsme si pár rozumů v sekci láska, sex a něžnosti. Víš, Filipe, to jsi měl nejradši.
0: To byla paráda, hned bych si to přečet znova, bych se přiučil něco.
5: A když se podíváme na obal, tak na obalu by mohly být třeba East 17. A to je, dámy, dneska první srdcovka, kterou pro vás posílám za to, že jste s náma. Tak tady to máte. As we walk through the corridor of creation, we see lands divide, nation against nation.

0: zpáteční rozjezd našich srdcovek. East 17, rok 1994, Let It Rain.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: A píše mi Lukáš a píše: čau Pelny, ty bláho, díky moc za tuhle pecku. Okamžitě jsem se vrátil zpátky do 17 let, kdy jsem hrál Mortal Kombat jako děsivej. Jako blázen. No, Filipe, taky si hrál Mortal Kombat, ne?
3: Taky jsem hrál a my jsme se na sebe vlastně koukli, řekl jsem si, tyjo, to zní jak no. Mortal Kombat, takže jsme to ověřili a je to skutečně z téhle legendární hry. Je to my byli tak? Tři, ale když to vyšlo teda.
0: Je teda pravda, že zrovna jako East 17, takový ten typický romantický boyband, a on se nám ještě zapsal do naší klučičí historie. Takže chlapi, jenom jsem chtěl říct, že teď klidně veřejně můžete říkat už, že jste poslouchávali East 17, jo, a to kvůli Mortal Kombat. Každopádně, jak tady je napsáno v té zprávě, že se vrátil do 17 let, tak já na to hned zareaguju. A vzpomněl jsem si na srdcovku od legendární skupiny Eurythmics. A ta se jmenuje 17 znovu, 17 again. Takže se opět vrátíme do doby, kdy nám bylo 17. A já bych chtěl, abyste mi napsali teď na WhatsApp Hit Rádia 777-937-777. Na co si vzpomenete z doby, kdy vám bylo 17? Poslední rok, kdy jsme ještě doma museli poslouchat a už jsme na všechno říkali, už jenom rok a budu si dělat, co chci.
3: Tak co pak jste nebyly prachy.
0: No jasně. Eurythmics, srdcovka číslo 2.

0: tohle jsou taky legendy. Proto mají své místo u nás na Hit Radio v srdcovkách. Oasis. Chviličku po čtvrt na jednu. Já bych si dal ještě jednu nebo dvě možná. Možná tři. A fanoušci Anglie na fotbalové mistrovství světa, tak ty by teď stáli v pozoru, kdyby to slyšeli.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Já jsem se ptal, co jste dělali, když vám bylo 17 let, a Zdeněk napsal velmi vtipnou zprávu na WhatsApp Hit Rádia s číslem 777-937-777. Čau, já jsem v 17 ještě nic nedělal. Chtěl jsem, ale nebylo s kým. Zdraví Zdeněk.
2: To se taky někdy stane.
0: To říkal i kamarád, taky znám jednoho takovýho, no.
2: Já to říkal do 16 takhle.
0: Já už dávno dělal, určitě. Co tady máme dál? Ty byla o 17 let, chodila jsem na brigádu a měla skvělou bandu lidí kolem sebe, a i když nám ještě nebylo 18, tak každý víkend jsme řádili na diskotéce, občanky jsme samozřejmě vždycky zapomněli, aby nám nalili. Ty bláho, jestli naše teďka malý holky budou stejný, jako jsem byla já, tak se máme s mužem na co těšit. Hezký den a víkend přeji, Jana. To je krásný. To je, ano, to je takový to jako... Když pouštíte děti ven v pubertě a říkáte si, tak jestli jsou opravdu jako po mně, tak to bude veselý. Pak tady mám ještě jednu zprávu. Ahoj, já jsem trošku starší a když mi bylo 17, tak jsem prožívala sametovou revoluci. To znamená, to je jaký rok?
2: 1989.
0: Tak jo, a z roku 1989, tedy tady mám další srdcovku. Zdravím Lídu, mimochodem, která posílala tu zprávu. No a v roce 89 tak vyšla Lambáda. To je prostě nádhera. Za chvilku to bude 40 let, co je na světě.
2: To je neskutečný.
0: Tak pokud ještě nejste úplně starší ročník, tak pojďte tančit. Pokud jste starší ročník, tak se vám bude tančit líp, protože předpokládám, že už máte taky i umělou kyčel, tak je to normálně rozhejbat. Schválně, jestli si vzpomenete na taneční

0: bych nechtěl, aby to teď působilo jako klišé, ale tahle srdcovka, ta opravdu pohladí po duši. V tomhle naprosto šíleně rychlém světě já doporučuji, abyste se na chviličku zastavili, sedli si, vzali si sluchátka, zavřeli oči a na 4 minuty a 9 vteřin jenom tak seděli a poslouchali.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: Tina Turner a Sting. Nádherný duet, jmenuje se On Silent Wings, je z roku 1996. A pokud si opravdu najdete čas, že byste si tuhle srdcovku jenom tak jenom sami pro sebe v klidu poslechli, tak doporučuji, zkuste u toho se jenom lehce usmívat. Teď to možná zní jako blbost, ale když budete mít zavřený oči a budete se usmívat, tak mi věřte, že tím lehkým úsměvem se ta melodie ještě dostane hlouběji a hlouběji a ta píseň bude mít úplně jiný rozměr. To byla poslední srdcovka pro dnešní den. Je to možný? Ha, není! Ještě jedna nám zbývá, ale ta je na vaše přání. Tohle byla poslední srdcovka, o které já vím. Vím, co jsme pro vás připravili. Ale netuším, co budeme hrát za chvíli. Může to být cokoliv. Cokoliv, co vy byste si rádi poslechli přesně někde v klidu úplně sami, s tím malým úsměvem, se sluchátkama na uších, nebo třeba na vinylový desce. Prostě něco, co vy máte rádi. Něco, co vás opravdu potěší. A v pátek, kdy jindy, než poslední pracovní den, na to máme 100% nárok. Napište, co byste chtěli slyšet. Srdcovka na přání je ready. 777 937 777 je telefonní číslo, jsem na WhatsApp. Těším se.
2: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
3: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Trafíte se?
5: Tech se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix, buďte in.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
7: Vinetu!
6: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
8: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
9: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
8: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
11: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
12: Hit Radio. Hit Radio.

Rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem.

0: Hit Rádiu ve 12 hodin 38 minut. A před námi srdcovka na přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Se teď byl jak v takový tý dětský hře, kterou jsme kdysi dávno hrávali. Určitě si vzpomenete, někdo řekne písmenko A. Na Hit Rádiu ve 12 hodin 38 minut. A před námi srdcovka na přání.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Se teď byl jak v takový tý dětský hře, kterou jsme kdysi dávno hrávali. Určitě si vzpomenete, někdo řekne písmenko A a potom v hlavě jako počítá. Říká ty další písmenko.

kdy jste se narodili. Přiznávám to, normálně jsem na to úplně zapomněl, je to možná i tím, že od pondělí mám dovolenou, takže dneska je to pro mě poslední pracovní den a to už tak jako prostě je, že hlavou, když jste naposledy v práci, tak už jste na té dovolené. Tak pokud jste na tom dneska úplně stejně jako já, víte přesně, o čem mluvím. A pokud jste se narodili v roce 1994, tak tohle je narozeninová srdcovka pro vás. Rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City, srdcovka na přání. Koukám tady na WhatsApp. Jiříku, zahrál bys prosím Joe Cockera Summer in the City. Je to naprosto boží song a k tomuto nádhernému dni mi její název a pohoda sedí. Hezký den přeje Jana. Tak Jani, děkuju. Tady je rok 1994. Joe Cocker, Summer in the City.

0: První polovina 90. let a Joe Cocker. Summer in the City. To je taky frajer, co má nezaměnitelný hlas.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Joe Cocker tady na Hit Radio. Za chviličku ještě Depeche Mode, taky David Guetta a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Zeptal bych se teďko Filipa, co bude ve zprávách, ale protože to je za 17 minut, tak předpokládám, že odpověď je nevím.
2: To je předčasné, to ještě zatím nevím. Ale dneska se hraje třeba mistrovství světa ve fotbale, pokračuje, to už můžeme vidět teď. Od 9 hodin atraktivní čas, Španělsko-Belgie.
0: Oh, hezky, hezky.
2: Takže to je třeba pro mě highlight dne, pro vás třeba nemusí být, ale věřím, že tu máme i spoustu sportovních nadšenců.
0: Hele, mně se to hodí, protože dámy, pokud vás úplně fotbal jako nebaví, chlapi samozřejmě to platí i pro vás a radši byste u toho poslouchali, nebo místo toho teda poslouchali další legendární hity, tak i dneska, protože je pátek, tak dneska večer vás čeká tříhodinovka našeho pořadu Hit Radio Classic, kde vlastně budeme v takových těch našich milých srdcovkách pokračovat. Takže tam vás čeká

0: 180 minut dalších legendárních hitů, které budou minimálně 30, 20 let starý. To bude jako super. No a ostatní budeme koukat na fotbal. Španělsko, Belgie, jo? Hmm. Já myslím, že Belgie půjde dál.
1: Já si myslím, že ne. Ale dobře. Zítra...
0: Tak se sadíme o 10 dřepů.
1: O 10 dřepů jsme vsazený, už to necháme. Každopádně ještě řeknu, že zítra si myslím, že Norsko vyřadí Anglii, když už jsme u toho byli.
0: Jo.
1: By to bylo kompletní.
0: Jo, to já ty si ne? Myslím taky. Jo, myslím, že taky.
1: Tak jo. No. Tak se shodem aspoň na něčem.
0: V tomhle máme jasno. Za chvíli další hity a ve 13 hodin Filip a další zprávy.

0: CZ.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
3: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
5: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například Míša tvarohový mls 130 gramů za 15,90. Kofola bylinná limonáda 2,25 litru za 29,90. A Hello ovocný sirup s vysokým podílem ovoce za 29,90. Až do 14. července. Kaufland.
6: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
7: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
6: Farma Park u Toma, letce u Plzně, místo jako stvořené pro rodinný den.
7: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně tohohle spokojené.

Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle byla Taylor Swift, 12.59, nejvyšší čas dát si nejnovější zprávy a začínáme aktuální dopravou.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Dopravní omezení kvůli pouti čeká až do neděle řidiče v Klatovech. Dávejte si pozor na náměstí Míru, taky na Erbenově náměstí nebo v Divadelní ulici. No a vaše další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. A řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
4: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.n.cz.
5: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
6: Všude
5: zdejší,
6: všude je fajn.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
2: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz. On air.
5: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: Krásný pátek, je 13 hodin a s nimi další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Na Karlovarském festivalu dnes své filmy představí herci Juliette Binoche, Jeffrey Wright a Kevin Bacon. Binoche uvede snímek Tři barvy modrá, Wright nabídne životopisní film Basquiat a Bacon představí hororovou komedii Rodinný film. V sekci Horizonty program festivalu mimo jiné obsahuje projekci dokumentu Poslední vrchol. Evropská komise viní společnost Meta z porušování unijního aktu o digitálních službách. Podle Bruselu mají Facebook a Instagram záměrně návykový design, který může poškozovat psychické zdraví dětí a sítě mladistvých. Mladistvé dostatečně nechrání. Pokud technologický gigant nezjedná nápravu, hrozí mu v krajním případě pokuta ve výši až 6% jeho globálního ročního obratu. A pojďme také na fotbal. Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin našeho času. Na vítěze utkání už čeká Francie, která si včera poradila s Marokem 2-0, a Kylian Mbappé už opět dorovnal Lionela Messiho v počtu 8 nastřílených gólů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Plzeň opravila vyhlídku Kozí bouda. Je nad řekou Berounkou na východním okraji města, kde je nové zábradlí a lavička k posezení. Vyhlídka na skalním ostrohu je jedním z 9 zastavení naučné stezky Zábělá, kterou město vyznačilo před bezmála 50 lety. Poblíž je i cyklostezka po trase bývalé železniční tratě.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Během odpoledne bude na západě Čech většinou polojasno nebo jasno. Na teploměrech dnes naměříme mezi 25 a 29 stupni, na horách do 25.
2: Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: Páteční odpoledne pokračuje dál, jsme v plném proudu a doslova po proudu také pluje i parta, která mi teď poslala fotku na WhatsApp 777-937-777 z vodáckého kempu, že budou za chviličku vyrážet. No to vám přeju, to je krásný, voda. Jezdíš na vodu, Filipe?
9: Byl jsem dvakrát v životě, ale poměrně nedávno.
0: Takže nejsi vodák, výborně.
9: Nejsem moc, no, ale jako dobrý to bylo hlavně plný alkoholu, že? Co si budeme povídat, bacha na hlídky.
0: Ano, je to tak. Já jedu v neděli na vodu, od neděle do úterý. úterý a vyrážíme poprvé s dětma, takže mě poprvé v životě čeká střízlivá voda. Jsem zvědavý, jaký to bude.
9: To jsem chtěl zmínit. Chce se tě tam vůbec takhle?
0: Jo, já se těším hrozně se těším.
9: Ona tě celá rodina poslouchá, viď? Jirka tak se těší na první vodu bez alkoholu, přátelé.
0: Takže zdravíme taky do vodáckých kempů a co mě jako na tom baví, je to, že se jezdilo před 100 lety a doufám, že na vodu se bude jezdit i za dalších 100 let. A tak posílám tady ten hudební projekt Hit Rádia za 100 let.

Warren na Hit Radio. Ve čtvrt na dvě je pátek, na rovinu. V pátek se nám prostě jako nechce moc pracovat nikomu, to tak prostě je. Někdy je to extrémně těžký, navíc takhle o prázdninách, být v práci, když třeba i kolegové kolem už mají dovolenou a vy jste tam vlastně sami. Takhle tam koukáte vlastně, nevíte, co si se sebou počít v té práci. Člověk se tam opravdu cítí úplně sám. No jo, tak někdo to ale dělat musí. Tak nebojte, Hit Radio je stále s vámi a to i v práci, doma, za volantem, ve vodáckém kempu, jako před chviličkou, a nebo taky i na cestě na Hrady. Ano, dneska je pátek 10. začínají Hrady.cz. Konkrétně tenhle víkend je točník, dneska a zítra, a právě na točník tak míří parta kolem Mirky, která mi píše, že akorát jedou autem, že se na to strašně moc těší a že si dneska vzali i půlku dne dovolený, aby to tam všechno stihli už od začátku. A jestli bych jim nemohl zahrát něco, co zazní na Hradech, a ideálně, kdyby to byly Miraj. Tak můžu, dáme si Miraj, ne teď, dáme si Miraj za chvíli, tady u nás na Hit Radio. No a pokud pojedete taky na Hrady, no tak dávejte na sebe pozor a užijte si to. Budete mít nádherný počasí, tak se nezapomeňte namazat. Ha, trošku kliše, i zvenku.

0: But you're just a boy. Beyoncé na páteční odpoledne, 13:25. Jestli nemáte úplně dobrý týden, tento týden, a říkáte si, už aby tenhle týden skončil a začali jsme znovu na novo, tak nejste sami, protože samozřejmě na jednu stranu děje se spousta krásných věcí, ale na druhou stranu dějou se věci, které nás úplně šokujou. Na Slovensku tam jsou všichni paf z toho, že v Tatrách sněžilo ještě včera, no a samozřejmě u nás tak celé Česko kouká na Zlín. Ve Zlíně pláčou historici a také majitelé firem, hasiči pořád bojují s požárem ikonické budovy. Ty škody, ty jsou tam ve stovkách a stovkách milionů, to prostě, to ještě ani není dovyčíslený, takže na to jsme jako zvědaví. A vlastně spousta lidí se ptá, co je vlastně příčina toho požáru, jak to, že to začalo hořet. Tak to se pořád neví. Příčinu vzniku požáru budou teprve zjišťovat policisté spolu s vyšetřovateli hasičů. Kdy budou moci začít ohledávat požářiště, tak to vlastně taky není jasný, jelikož budova stále hoří. Ale co už jasný je, tak je to, že policajti tak budou požár ve Zlíně prověřovat jako obecné ohrožení. A tam je sazba až 5 let. Tak podrobnosti vám samozřejmě přineseme i na Hit Radio v našich nejnovějších zprávách, tak buďte s námi. Za chvíli z hudby Coldplay, taky Neil Diamond a Two Friends. A zdravíme tedy do Zlína. Myslíme na vás. Držte se tam.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev.
2: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
3: Plánujete rekonstrukci domu? Než začnete investovat, získejte jistotu. Renovační pas od Comfort Group je stavební audit s finančním plánem. Ukáže vám vše potřebné pro renovaci. Plán, kterému rozumíte vy i banka. comfort-group.cz.
4: Nákupy v online shop.cz.
5: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
4: www.onlineshop.cz. Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
6: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
7: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
8: Vinetu!
7: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
9: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
10: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
11: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
10: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radio, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

na Hit Rádiu s hitem hodiny Clocks. 13 hodin 39 minut, to je aktuální čas, který nám ukazují tady hodiny ve studiu a venku je nádherně. Dneska by to bylo klidně i na, řekněme, nějaký jako letní kino, vyrazit ven. Jo, když se řekne letní kino, člověku se vybaví možná i tak trošku devadesátky. A tady mám taky jeden krásný devadesátkový hit z filmu Taková normální holka. Tak to by vám mohlo dneska udělat radost v pátek odpoledne. Sixpence Under Richard a There She Goes. Jo, když se řekne letní kino, člověku se vybaví možná i tak trošku devadesátky. A tady mám taky jeden krásný devadesátkový hit z filmu Taková normální holka. Tak to by vám mohlo dneska udělat radost v pátek odpoledne. Sixpence Under Richard a There She Goes.

0: Kdyby vám to bylo málo, tak zveme všechny klienty kooperativy do Playhouse. Chillzona, fotbálek a čisté toalety bez fronty. Kooperativa. Pojišťovna pro život, jaký je.
1: Mirai z tenkrát, tak to byla speciální píseň, která míří do auta za Mirkou a její partou, která už vyráží na Hrady. Jasně, Hrady.cz, náš oblíbený festival, tak ten dneska začíná. Vlastně celá ta série začíná dneska 10. 10. až 11. točník. Kdyby náhodou jste nestíhali, tak 17. 18. července Kunětická hora, 24. 25. července Švihov, pak to pokračuje dál, samozřejmě máme tam ještě Hlubokou, Nad Vltavou, Bezděz, chystá se samozřejmě jako vždycky Veveří, chystá se Hradec nad Moravicí, to je úplně nejdál, když si to tak jako člověk jako představí na mapě, no a taky Bouzov na závěr 21. až 22.8. To znamená, že pokud nemáte čas dneska a zítra, tak máte ještě spoustu dalších možností, jak se na tenhle festival dostat a mimo jiné si právě i skupinu Mirai užít naživo. Za chvíli Natasha Bedingfield a ve 14 hodin nejnovější zprávy. Já jsem Jirka Plnář, vy posloucháte Hit Radio.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma, bez závazků, bez háčků, jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
6: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letní soutěž.cinemacity.cz.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: pátečním diskotékovým rytmu končíme další odpolední hodinou. Za chviličku budou dvě, čekají nás na Hit Rádiu nejnovější zprávy. Ještě předtím rychlý pohled na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Několik dopravních omezení čeká v Plzni. Pracuje se na hlavním tahu na Bílé hoře a taky v ulici na Roudném. Jezdí se dočasně po objízdných trasách, tak s tím počítejte. A další info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
2: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsle domičky Finish Ultimate Plus se slevou 14% za 299 korun. Allegro Days jen do 19. července.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionům. Všude zdejší, všude
5: je fajn. Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
6: No právě. Klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
5: Klimatizace co topí?
6: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
5: Tuto topí. Klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
8: On air.
9: Online.
8: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
10: Páteční odpoledne jsou tu další zprávy, u kterých vás vítá Filip Lejček. Češi se po krátkém útlumu masivně vrací k chalupaření a poptávka po rekreačních objektech u nás trhá nové rekordy. Největší zájem je tradičně o nemovitosti v jižních Čechách, v Podkrkonoší a v okolí velkých měst. Přičemž lidé často vyžadují zavedenou elektřinu a dobrou příjezdovou cestu. Rozsáhlý požár výškové budovy v centru Zlína mají hasiči pod kontrolou a snížili stupeň poplachu na třetí. Na místě dál pokračují hasební práce, se kterými znovu pomáhá i vrtulník. Při neštěstí se nikdo nezranil, škody a příčina se teprve zjišťují. Omezení dopravy v okolí areálu potrvá zřejmě až do pondělí. A pojďme také na sport. Nejlepším světovým hokejistou sezony se v anketě Mezinárodní hokejové federace stal kanadský útočník McLean Celebrini. 20-letý supertalent a opora San Jose v hlasování novinářů porazil amerického brankáře Conora Helibaka a finského útočníka Sebastiana Aha. Celebrini má za sebou fantastický rok. S Kanadou bral stříbro na únorové olympiádě v Miláně, zářil na květové mistrovství světa ve Švýcarsku a v uplynulé sezóně NHL nazbíral skvělých 115 kanadských bodů. A teď už pojďme na zprávy z regionu.
1: Záchytka v Sokolově najíždí na nový režim. Od příštího týdne až do konce letních prázdnin bude fungovat pouze o víkendech. Vždy od pátku až do pondělního rána. Zkušební model má během léta ukázat, zda lépe odpovídá skutečnému vytížení záchytky, která je jedinou v celém Karlovarském kraji.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Na západě Čech dnes bude dál hlavně jasno nebo polojasno. Teploty jdou pomalu nahoru. Dnes u nás bude mezi 25 a 29 stupni Celsia.
2: Hit Rádio. Jirka Pelnář. Hit Rádio.
0: A my pokračujeme dál, 14 hodin, 3 minuty, pohodový páteční odpoledne vám přeju, doufám, že vám není extra horko. Na druhou stranu, ty tropy teprve ještě mají přijít. Ano, i o tom si budeme dneska povídat mezi 14. a 15. hodinou, ale zároveň tady mám další zásadní průzkum, který musíme probrat v našem pořadu Pravda nebo Bullshit. Dáme jeden hit a půjdeme na to. No a ten hit, tak pokud máte malé děti, tak víte, že je z filmu Zootropolis, dvojka, a pokud nemáte malé děti, tak to víte teď. Shakira. Hezký

0: Shakira na páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit, jak je to ve skutečnosti?
0: A jako každý den, kromě středy, tak po druhé hodině odpolední jdeme řešit další zásadní průzkum, a to jestli
1: vědci
0: mají pravdu, anebo jsou úplně mimo. Tak dneska to opět bude o našich vztazích. Ale pozor, protože je léto, míříme na dovolený, tak jsem našel průzkum, že 25% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek. A 17% z nich je přitom zadaných. Ha, tak co? Co si o tom myslíte? Je to tak? Je to tak, že když vyrazíte na dovolenou a necháte druhou polovičku doma, tak to prostě jako tam jako zkusíte a pak přichází přesně takový to jako, že a co se stane, nevím, na Bali, zůstane na Bali a tak dále, nebo je to za hranicema, tak se to nepočítá. Jaký na to máte názor? Co si myslíte? Dejte vědět na 777 937 777. Je možné, že opravdu 26% Čechů tak chce mít románek na dovolený a aktivně ho vyhledává, a že 17% z nich navíc, tak ještě v nějakém vztahu. No, uvidíme. Dáme dva hity a půjdeme na to. Ještě jednou 777 937 777 je WhatsApp Hit Rádia a těším se.

0: pecka z toho, že ke skutečnému hitu vlastně vůbec nepotřebujete slova.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Posloucháte páteční pořad Pravda nebo bullshit. Dneska řešíme to, že tady naši
1: vědci
0: tvrdí, že 26% Čechů se prý snaží během letní dovolené aktivně ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Na 777 937 777, tedy na WhatsApp Vitrádia, píšete, co si o tom myslíte, a shodneme se jako na tom, už teď můžu říct, že kdyby to mělo být číslo, kolik z nás touží nebo toužilo po nějakém románku na dovolený, tak jsme jako v úplně jiných číslech. Ale tady se bavíme o tom, jít tomu aktivně naproti. Čau, vědci asi mají pravdu, já jsem vždycky snila o románku na dovolené, ale nikdy jsem tomu nešla naproti. Je to jenom fantazie. Zdraví Eva. Asi jo? To je přesně ono. 26%, není to ani třetina, že jo? To je kolik? To je čtvrtina? Už je to správně? Jo. Je pátek, radši se ptám. To znamená, že prostě jedete na dovolenou a snažíte se tam jako aktivně opravdu někoho zbalit. Zdar, jezdím na dovolenou s klukama a jasně, že si v baru zaflirtujeme, ale nikdy nechceme nic víc, máme doma rodiny. Ale k tý dovolený, ten lehkej flirtík, tak trošku patří. Zdraví Honza. Honzo, díky za zprávu. Další tady máme. Já myslím, že to chce každý chlap, ale jen málo z nás je takový střelec, že by balil baby na dovolené. Nejde nám to doma a ještě tam, kde se mluví jinou řečí. Takže to číslo je možná i nadhodnocené. Taky zajímavý. Taky díky, Zdendo, tady za tuhle zprávu. Co si myslíte vy? Dejte vědět. 777-937-777. Mají
1: vědci
0: pravdu, když tvrdí, že 26% Čechů se během letní dovolené snaží aktivně ulovit románek? A nebo jsou úplně mimo? Těším se. WhatsApp je tady jenom pro vás.

0: Posloucháte Hit Radio, pátek odpoledne, za chviličku Offenbach, taky Nico Santos a teď výsledek dnešního průzkumu.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Tak co? Jak je to s tím románkem na dovolené? Toužíme po něm asi všichni, na to jsme se jako shodli, nebo jsme minimálně toužili v nějakém určitém životním období, ale naši
1: vědci
0: tady tvrdí, že prý 26% Čechů se aktivně během letní dovolené snaží ulovit nějaký románek a 17% z nich je přitom zadaných. Mám tady zprávu od Toma, který píše, já myslím, že tenhle průzkum se týká pouze žen, protože my chlapi o tom pouze sníme, ale nemáme se k tomu udělat první krok. Ženy na dovolené to mají mnohem jednodušší. Stačí, když ukážou, že jen chtějí. A uloví si každýho chlapa, který bude chtít. Zdravím. Dobře. Co ještě tady? Lukáš. Lukáš napsal výbornou zprávu. Jiří. Body zvenku jsou body zvenku. A jak víme, tak body zvenku se nevozí snadno. Tak aspoň někdo to zkouší. Tak jo, takže rezumé pro dnešní den je, že
1: vědci
0: mají pravdu, že je to vlastně 26% Čechů, co se k tomu doopravdy odhodlá. Co je ale na tom jako horšího, tak je, že 17% z nich tak jsou navíc ještě jako zadaný. Ale to už je zase do jiného průzkumu. Díky za to, že jste dneska posílali vaše zprávy a vaše názory na 777-937-777. V pondělí ve 2 odpoledne další díl.
2: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpálte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
4: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super! Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body 2x rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
7: To není možný, že to ještě nemáte.
8: Tak my taky čekáme, že jo?
9: Já jsem teď v zahraničí a hned nějak se vrátím.
10: Tak to musí stát na účtárně.
7: To už je po splatnosti.
10: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na peníze za neproplacenou fakturu? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
11: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
12: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější.

0: Na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hit Radia. Fotbal na Hit Radiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdražením a dopravu zdarma. Matrace.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Nico Santos na Hit Radio s hitem Unforgettable, to znamená nezapomenutelný. A upřímně řečeno, nezapomenutelný bude určitě i koncert Marka Ztraceného z Letenské pláně. 7. srpna, to znamená, že ode dneška přesně za 4 týdny. Přesně za 4 týdny. Bude to jedna asi jako z největších akcí, která vůbec za posledních, já nevím, 10, 20 let tady u nás byla. Bude to jako neuvěřitelný. Bude to neuvěřitelný, nezapomenutelný a my u toho budeme taky. My jako Hit Radio budeme mít živé vysílání přímo z Letenské pláně. Postavíme tam naše mobilní studio, to znamená, že pokud tam dorazíte, tak se potkáme taky naživo a vy uvidíte, jak se vlastně to rádio takhle dělá. A kdo ví, třeba si tam i spolu popovídáme na mikrofon a možná, že třeba ještě těsně před koncertem, ještě v rámci předpříprav, zaběhne k mikrofonu taky i sám Marek Ztracený. Já věřím, že tohle všechno se stane. My se na to strašně moc těšíme, připravujeme se na to a společně s váma tam prožijeme opravdu historický moment české popové hudební scény. Ode dneška za 4 týdny, 7. srpna, Letenská pláň. Hit Radio bude u toho, společně s vámi.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na západě Čech.
2: Konečně je tady pátek, dočkali jsme se, 2 dny volna před náma a my se postaráme o to, aby to páteční odpoledne v práci vám utíkalo, jak jenom může. 3 songy na přání, navíc dneska další 2000 korun do plzeňský Olympie, takže poslouchejte Divoký západ. Taky se nám vrátí David z Karlových Varů, kde natáčel modelky. Schválně, co nám bude vypadat.

0: Posloucháte Hit Radio. 14 hodin 45 minut. Za chvíli se na vás těší taky naše odpolední show od 15 hodin do 15. Ještě například Miles Smith, taky Pink. Já jsem Jirka Pelnář, jsem rád, že posloucháte Hit Radio i v tento nádherný letní odpolední páteční den. Budu se na vás těšit po dovolený. Od pondělka a Filip je tady, Filip na mě kouká, ano Filipe, ty jsi to nevěděl, já mám dovolenou.
1: No tak on ti to nemá kdo říct, tak já bych chtěl za všechny posluchače ti popřát, ať si užiješ odpočinek, volno, dovolenou. Když jsem

0: Kamo, ty jsi normálně dokonalá žena. Takhle jsem neviděl nikoho předstírat. To je jako neuvěřitelné.
1: Já ti to fakt přeju.
0: Jo,
1: no já taky jedu až 25. na Mácháč asi.
0: Mějte se krásně, užijte si ty 2 týdny, co tady nebudu. Kdyby náhodou jste prožili nějaký letní románek během těch 2 týdnů, tak a úplně to jako třeba nedopadlo dobře, tak nezapomeňte, vždycky na to něco funguje, jako na spáleniny aloe vera, tak na tohle pak zabírá penicilin. Říkal kamarád, ne? Dobře.
1: Hele, hlavně si dej pozor ty na ty románky. Víš, že jedeš na vodu bez alkoholu, aby ses nám nenudil.
0: Mějte se krásně, užívejte si páteční den s Hitrádiem a já se na vás budu těšit za 2 týdny. Tak se smějte.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
4: Snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
5: Sudovi šrot, republice osel. Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany, www.sudasrot.cz.
6: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kinovýzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kinovýzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
7: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
8: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur, unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže a speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách Prospánek. Do 13. července se slevou 15%. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
9: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Zubr Grand 11 světlý ležák, půl litru za 10,90. Krušovice 11 královsky vyváženou chuť za 15,90. A Nivea sprchový gel, různé druhy 500 ml za 69,90. Až do 14.

Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia CZ a v DABu.

0: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na Sokolovsku. Dávejte si pozor na výjezdu z Kraslic směrem na Luby, kde havaroval motorkář. Silnice je průjezdná jen jedním pruhem. Bourá se taky na Karlovarsku, tam opatrně na výjezdu z Dubiny směrem na obec Všemnice, kde nákladní auto sjelo do příkopu. Projíždí se kyvadlově. No a nehoda vás drží taky v Klatovech v Plzeňské ulici, kde se srazila dvě osobní vozidla. Vaše další dopravní info dál pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. CineStar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od CineStaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
3: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
1: On air.
4: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM Plus.
0: Bylo 15 hodin, jsou to krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkártová. Několik unikátů během zbraňové amnestie odevzdali lidé z našeho regionu. Od ledna do června jen v Plzeňském kraji donesli přes 400 zbraní a tisíce kusů střeliva. Některé zbraně byly tak vzácné, že poputují do muzea. V centru Plzně o víkendu proběhne výluka tramvají. Pracovat se bude přímo v sadech 35, takže se omezení dotkne všech tramvajových linek. Jezdit budou odklonem přes zastávku u synagogy nebo přes náměstí Republiky. U železničních tratí jsou k vidění nové cedule. Mají výrazně žlutou barvu, aby si jich lidé všimli. K čemu slouží, vysvětluje mluvčí Českých drah Nela Frýbová.
5: Pacienti nabídnou okamžitý kontakt na linku první psychické pomoci. Správa železnic tak reaguje na dlouhodobý problém sebevražd na tratích.
0: Iniciativa vznikla ve spolupráci s Národním ústavem duševního zdraví a také organizací Cesta z krize.
1: Fotbalový servis.
6: Evropský souboj nabídne dnešní čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Belgií. Favority budou úřadující šampioni starého kontinentu, kteří s Belgičany neprohráli 40 let. Zápas v Los Angeles má výkop v 21 hodin, na vítěze už čeká Francie. Belgie narazí dnes na neoblíbeného soupeře, s nímž z posledních 8 vzájemných duelů uhrála jedinou remízu. V tomto století vyhráli Španělé všech 5 soubojů s celkovým skóre 13-1. Naposledy rudí ďáblové uspěli ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 po penaltovém rozstřelu.
1: Už jsi v klubu posluchačů Hit Rádia? Každý týden super soutěže, zákulisí rádia a exkluzivní obsah z vysílání. Registruj se na našem webu hitradio.cz.
0: Sobota se u nás na západě Čech ponese ve znamení jasné nebo polojasné oblohy. Teploty se budou zítra pohybovat mezi 25 a 29 stupni Celsia. Teď už je tady kompletní a navíc páteční divoký západ.
1: Hit Radio FM Plus.
7: Je to tak, hezký odpoledne všem i po 15. hodině od Aše až po Prahu. Dokonce i ve Čmelínech vedle Liškova. Hladíte divoký západ, který dneska uvádí.
8: Tři hity na vaše přání, vyběhneme si v rekordním čase plzeňskou věž a taky pro vás budeme mít poslední 2000 korun do Olympie Plzeň.
7: No a náš WhatsApp 720 870 237, ten se vám dneska bude taky hodit. Tady je Maj-

0: Black Eyed Peas na start pátečního odpoledne, tady je Divoký západ. Hezký odpoledne vám všem, co jste s náma, a hned takhle ze začátku velice šokující zpráva. Do Karlových Varů vůbec nejezděte.
1: Já jsem tam byl včera, byl jsem tam na takový modní přehlídce, něco jsem tam natáčel v backstage. Takový docela zajímavý, tam všichni jako VIPčka a zvědavci v Karlových Varech přišli na Mlýnskou kolonádu, aby viděli ty modelky, jak předvádí na sobě honosný šaty. Jsem to vůbec nechápal, proč tam ty lidi chodí, protože já jsem ty modelky viděl v backstage.
0: Bez šatů.
1: Když ty šaty na sebe ještě neměli. To mi přišlo zajímavý. A pak, když už chodili prostě po tom catwalku, jako, tam už to zase takový jako drama nebylo úplně.
0: No tak ono, ale v těch Varech to většinou o těch šatech jako je teda.
1: No ok, každopádně byl jsem moc rád, že jsem tam byl takhle v týdnu, a i přes ten týden, kdy probíhá teda filmový festival, tam bylo neuvěřitelně lidí, ale kamaráde, takový davy, jo, to je jako prostě, když si zajdeš ve čtvrtek, když je akce do Kaufu, jo. To prostě nechceš.
0: Co jsi přivez?
1: Já jsem si přivez jenom alergii na lidi.
0: Já jestli nebyla Becherovka třeba v akci.
1: Ne, to vůbec, jako to by
0: ale
1: ani
0: maximálně
1: nenapadlo.
0: Jenom jedno balení, jo, na osobu.
1: Takže prosím vás, jestli chcete zažít jako krásný, nádherný Karlovy Vary, běžte tam, jezděte tam kdykoliv jindy.
0: Příští týden.
1: Třeba příští týden.
0: No, potkáte jenom zametací vozy.
1: To je super. Aspoň tam bude čisto, uklizeno a žádný lidi.
0: Where is my husband právě teď. Krásný pátek všem.

0: dali do vrchlaví. Je s váma Hit Radio FM Plus, taky divoký západ, no a my vás teď vezmeme opět do Karlových Varů.
1: Píše nám Marek na náš WhatsApp 720 870 237. My do Varů jedem, ať se děje, co se děje. Poslední víkend, nesmíme si to nechat ujít. Nemáte nějaký tip na to, kde zaparkovat? Jako, Marku, good luck. Já jsem tam byl včera, ve čtvrtek, kdy tam bylo ještě vlastně málo lidí a už jako taky jsem měl problém jako s parkováním. Jel jsem tam kolem 12. a řeknu vám to, prostě v centru to je úplně bez šance. Pak je tady taková ta, takový to velký parkoviště terminál u nádraží, ale ten jako na víkend, člověče, jako jestli nepřijedeš prostě někdy z rána, tak to bude taky plný.
0: Jo. Hele, je to otázkou, protože myslím si, že spousta lidí jako na víkend, který tam jedou na ty dva dny, dvě noci, že pojedou třeba vlakem, že tam tolik těch aut jako nemusí být. Ale to je moje nějaká jako úvaha v hlavě a může to být všechno úplně jako jinak.
1: Co radí třeba Karlovarský filmový festival? Kde zaparkovat podle nich?
0: Tak na oficiálních stránkách jako najdeš asi 5 nebo 6 parkovišť. Nicméně samozřejmě doporučují alternativu, to znamená přijďte vlakem nebo autobusem, a pokud ne vlakem a autobusem, tak letadlem. Já bych jenom chtěl říct jako ano, dobře, pracujeme v rádiu. Nejsem Dustin Hoffman, abych měl jako před barákem hele malou cestu a přehotil jsem si do Varu. Tak kdybyste chtěli do Varu, možná to bude lítat z Mnichova, to se vyplatí.
1: Já mám ještě jeden takovej tajný tip. Kdybyste fakt jako nevěděli, tak parkoviště je taky na vyhlídce u Jeleního skoku. Já jsem dostal informace, hele, tam to bude v pohodě, tam zaparkuješ, to bude úplně v klidu. Tak jsem tam přijel, že jo, tam byly poslední 3 volné místa.
0: No takže v pohodě.
1: Takže jako dobrý. Ale pak přišla ta horší část. Když jsem šel na vodní přehlídku na Mlýnskou kolonádu, tak od organizátora jsem měl slíbeno, že cesta tam trvá pěšky pouze 12 minut. No ale už nikdo nemluvil o těch 40 minutách zpátky. Do toho konce.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Izolvest. Plýtváte teplem? Možná ani nevíte, kudy vám uniká. Izolvest.
7: My v Izolvestu vám problém vyřešíme. Zateplíme dům, střechu, půdu nebo fasádu. Co bude potřeba? Izolvest.
6: S moderní foukanou izolací vám ušetříme tisíce korun ročně.
7: Izolvest. Tak zavolejte ještě dnes.
6: izol@vest.cz.
8: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
9: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Autovolf se vším pomůžeme. Autovolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
8: Já zapomněla na Žerika, tak to si vezmu kombíka.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.
11: Až to budu mít, tak ti to dám. A už mi nevolej.
12: A to už je jako 10. No tak mi počkej, kámo, ne?
13: Já to poslal, tak si snad věříme, ne?
14: A já vám jako dlužím?
15: Hele, zejtra ti to tam pošlu.
14: Už vás nebaví pořád dokola poslouchat to samé? Čekáte marně na svoje peníze? Jděte na e-pohledávky.cz. Vložte svůj případ, naši právníci jej zdarma posoudí a nabídnou řešení do 24 hodin.
15: e-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.

0: David Guetta asi a Titanium. Tady je divoký západ Hit Radio FM+.
1: No a teďka pro vás máme co? No hity na přání. Jsou hned tři. Mnoho jich teda není, ale...
2: Jsou hned tři, ale mnoho jich není.
1: No proto je třeba, je to exkluzivní záležitost, jo? Prostě třikrát během našeho vysílání se můžete stát hudebním dramaturgem Hit Radio FM+, a trobet nám keca do toho, jak pracujeme.
0: 720, 870, 237, to je náš WhatsApp, kam můžete napsat nebo nahrát hlasovku. Co byste chtěli zahrát, a my to rádi splníme.
3: Fuuu!

0: Vincent Boone za náma, tady je Hit Radio FM Plus. Páteční divoký západ, který hraje podle vás, můžete si říct, co jste dlouho neslyšeli, co vám můžeme zahrát.
1: Napsala nám Adela, ahoj do rádia, do Varu jedu už dneska, auto mám doma, stan v ruce, ale ještě nikdy jsem ho nestavila, prosím o nějaký song, při kterém mi to aspoň trošku půjde, to stavění.
0: Počkej, a teď je otázka, ale jaký jako stan máš, protože já jsem si půjčil stan a je to takový ten, že ho jenom rozhodíš.
1: Jasně.
0: Já ho ale neumím zbalit.
1: Jo, rozhodit jednoduchý, když ho chceš zbalit, tak jenom škrteš sirkou a zapálíš.
0: Já jsem ho normálně musel nějakým způsobem nacpat do auta, tam se mi rozložil a pak se normálně lámal z toho auta ven a mám ho teď normálně jako v kotelně rozložený a říkal si na dlouhé zimní večer, že ho zkusím složit. Kdybyste to náhodou někde uměl, tak se prosím zastavte.
1: Stejně ten stan skončí v kotli, jak tě znám. Jako
0: ne, ten není můj, ten je Báry Segry.
1: Tak zdravíme na celý západní Čechy, tohle jsou Pretenders, Don't Get Me Wrong.

0: Hezký odpoledne, takhle pěkně vám hraje divoký západ Hit Radio FM plus Hunter X, tak to přidáme za chviličku.
1: Když jste šli naposledy na plzeňskou věž? Já jsem tam jenom z toho důvodu, že od teď, od dnešního dne se tam nechodí, ale pouze běhá. Plzeňský biskup Tomáš Holub totiž vyběhnul plzeňskou věž, tedy věž katedrály svatého Bartoloměje v nádherném čase. 1:53 a teďka nabádá všechny západočechy, zkuste mi to natřít, poražte mě.
0: Je třeba říct, že tam doslova vyletěl.
1: Jako holub, ano.
0: A že to teda nepo.
1: Co nepo?
0: Podle toho času.
1: Co
0: to
1: nepo?
0: Ten výstup.
1: Tak to je jasný, že to nepo. Tam nejsou záchody někde uprostřed. A ani občerstvovací stanice, to jako nečekej.
0: A on teda jako teďko vyzývá, aby prostě západočeši to vyběhli taky.
1: No jasně. Samozřejmě nevím, co jeho vedlo a motivovalo k tomu, aby ve svých 58 letech běžel v takhle rychlém čase nahoru na plzeňskou věž. Já nevím, třeba ho volal šéf nebo takhle. Holem, přijď za mnou.
0: A zapomněl klíče, ne? Hele, a teda jako my to máme vyběhnout a ty časy jako si máme porovnávat nějakým způsobem, nebo?
1: No jasně, je to měření časíku.
0: Jo, já bych jenom chtěl označit ten jeho sportovní výkon za nedovolen doping. Protože jednak při něm stáli všichni svatý a ještě mu dopomáhal Bůh.
2: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
3: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
4: No včera bylo pozdě.
5: Naštěstí je tu onlinetextil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Onlinetextil.cz. Nakupte jednoduše online.
6: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
7: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
8: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
9: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové

0: Transfer Hybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
1: Jo, a díky tech bonusu, teď super hybrid za cenu spalováku.
0: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

0: Imagine Dragons a hned po nich Katka Marie Tichá. Posloucháte Divoký západ a blíží se nám nejnovější zprávy. V nich bude zemětřesení.
1: Je to tak, Němce totiž velice překvapilo, že se v Česku zatřásla zem a jsou z toho trošičku vyukaný, což mě teda taky udivuje, protože my jsme přece jenom velmoc s erotickými filmy a to Němci moc dobře ví, tak jak je mohlo překvapit, že se u nás zatřásla zem.
0: Jsem zvědavý, co se bude třást pod Bárou, až vám to bude 16 hodin říkat.
1: Zprávy za chviličku. Mažu stopy.

0: Jason Derulo, tady je Divoký západ Hit Rádia FM+. Příští hodině váš další hit na přání. Teď jdeme na dopravu.
1: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Začínáme aktuální zprávou. Pozor na výjezdu z Chomutova směr Karlovy Vary. U osady Zelená je tam odstavený kamion a prudce se brzdí do kolony. Dopředu s tím počítejte. Dávejte si teď pozor taky na Karlovarsku. V Ostrově nehoda dvou osobáků se řeší na křižovatce ulic Mánesova Lidická. Dál opatrně taky na výjezdu z Dubiny směrem na obec Šemnice, tam havarovalo nákladní auto. A pozor taky v Plzni v Borské ulici. Směrem do centra se srazily dva osobáky s autobusem, i tam počítejte se zdržením. Další aktuální dopravní info pište k nám na náš WhatsApp a na číslo 720 870 237.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vyváž? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v mega slevách na Alza.cz.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude je
4: fajn. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio FM+.
1: Bylo 16 hodin, krátké zprávy pro západní Čechy a Bára Purkartová. Kuriozní rozuzlení má zemětřesení, které ve čtvrtek zasáhlo část našeho území. K otřesům došlo kolem 18. hodiny. Zemětřesení to ale nebylo. Zemí totiž otřásl odpal v lomu Čertovy schody nedaleko Berouna. Podle zaměstnanců lomu ale o nic neobvyklého nešlo. Festivalová sezóna je v plném proudu. Po celém Česku lákají návštěvníky hudební, filmové i historické akce. Víc vše v České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
7: Lidé nepřijedou jen na koncert nebo na filmovou projekci. Objevují město, jeho okolí, místní podniky i další turistické cíle a často se sem později vracejí. Česko festivaly opravdu umí. Nabízí světově známé akce i komorní slavnosti, které návštěvníkům otevírají cestu do míst, kam by jinak možná nikdy nezavítali.
1: Festivalový turismus propojuje kulturu, cestování, regionální ekonomiku i zážitky, na které se nezapomíná. No a nakonec jdeme taky na fotbal. V Plzni už se začaly prodávat vstupenky na první domácí zápas Viktorky v nové sezóně. Hrát se bude 25. července, kdy do Štruncových sadů dorazí Liberec. Vstupenky se dají sehnat na stadionu nebo online.
8: Chceš víc než jen poslouchat? Staň se členem klubu posluchačů Hit Rádia. Exkluzivní obsah, soutěže a zákulisí vysílání. Registruj se teď na našem webu.
1: Podobně jako dnes, taky zítra u nás bude hlavně jasno nebo polojasno. Na teploměrech během odpoledne naměříme mezi 25 a 29 stupni Celsia. Teď už pokračuje Divoký západ s Davidem a Kubou.
5: Hit Radio FM+.
0: Mý páteční odpoledne, Divoký západ přeje 16 hodin 2 minuty.
9: Za chviličku kvíz na Ruby a 2000 do plzeňské Olympie. Hit Radio.

0: Cyrus, tady je Divoký západ, Hit Rádia FM+. 2000 korun do plzeňské Olympie, to je věc, která se neodmítá a taky se jen tak v tomhle měsíci opakovat nebude.
1: Jestli chcete právě dárkovou kartu do plzeňské Olympie na nákup, tak právě teď je na čase volat. 720 870 237. Když se dovoláte, projdete naším kvízem na ruby, tak tato dvojčička bude vaše. Tohle je Damiano David.

0: skvělý hity na léto, posloucháte Divoký západ Itrádia FM+, a teď jdeme rozdávat peníze.
1: Kvíz na ruby. Správně je špatně a špatně je konečně správně.
2: Na telefonu máme Gabču, ahoj.
3: Mějte se
2: hezky,
3: ahoj.
2: Už se loučíme.
3: Tak,
2: hele, dobrý, my vezmeme někoho dalšího, jako v pohodě.
0: Hele, počkej, Gabina, vzhledem k tomu, že se bude účastnit v posledním kvízu na ruby tohohle měsíce, tak vlastně začala dobře, že jo?
2: Jako jo,
3: jo, jako...
2: jo,
3: teď jsem se to taky uvědomila, ano, už jsem řekla opak, super.
0: Je to celý krásně na ruby, jsem zvědavý, jestli ti to dál i půjde. Máme pro tebe 30 vteřin a během tohohle časového úseku musíš odpovídat na naše otázky pouze špatně. Jseš připravená?
3: Jsem připravená.
0: Tak pojďme.
3: Se.
2: Jdeme na to. Co teče z plzeňských kašen?
3: Víno.
2: K čemu se používá papír?
3: Na vaření.
2: Co si lidi vozí z Mariánských lázní?
3: Krujem.
2: S jakou pohádkovou postavou je spojený hráč Švihov?
3: Rakovníček.
2: A co dostávají děti na konci školního roku?
3: Na konci školního roku zahájení přípravy do školy.
2: A proč chodíš do sprchy?
3: Abych byla špinavá.
0: Protože právě přijela z Mariánských lázní.
2: Tam se jezdí osprchovat do Mariánek.
0: Gabi, skvělý. Fakt skvělý. Jak to začalo, jak tu laťku si nastavila vysoko, tak si ji ještě trošku zvedla. Díky moc, hele, tenhle ten kvíz na ruby fakt stál za to.
3: Mimochodem,
2: byla jsi teda někdy v Mariánských lázních?
3: Byla.
2: Byla.
0: Tak už tam nejezdí, už tam nejezdí. Tam už tě nepřivítaj hezky.
2: Ti vypostí kola, hele. Gabčo, gratulujeme, 2000 korun do plzeňské Olympie je tvých. Měj se krásně.
3: Já moc krát děkuju, mějte se moc hezky a přeju hezký víkend slunečnej.
2: Tobě taky, ahoj.
1: Kvíz na ruby. Jediný kvíz, kde maturita pláče v koutě.
4: Tepláky nebo repráky a mnoho dalšího.
5: Centrum Olympia Plzeň je tu pro vás.
4: Vaše centrum nákupu a zábavy.
5: Olympia Plzeň.cz.

0: Piatý divoký západ, za chvilku Ale Farben, taky Eva Farná a teď pohled na silnice.
1: Jsme Hit Radio FM Plus a západní Čechy známe jako svoje boty.
2: Je tu nejlepší dopravní servis na západě Čech a my začínáme v Plzni v Borské ulici. Ve směru do centra vás drží nehoda dvou osobních vozidel s autobusem. Dávejte si tam pozor. Opatrně taky na jižním Plzeňsku v Oselcích ve směru od Horažďovic. Teď hasiči zasahují u požáru osobního auta. Nehodu hlásí Domažlicko. Pozor na příjezdovce do Gdyně směrem od Všerub, kde jsou v sobě dva osobáky. A ještě dálnice D5 na kilometru 7,5 směrem od Plzně do Prahy páteční provoz brzdí nehoda nákladních vozidel. Buďte na cestách opatrní a případné další aktuální info z dopravy pište k nám na WhatsApp 720 870 237.
3: My se na ně zase vrátíme a to v celou.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
4: Pozor, mimořádná zpráva. Tesařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
5: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
6: Využijte slev na Zalandu. Ušetřete až 70% na stylových kouscích, které oživí váš šatník. Co si vezmu na sebe, když po práci vyrážím k vodě? Co si vezmu na sebe, když si chci užít festival naplno? Vyberte si ten pravý outfit na jakoukoliv příležitost a ušetřete až 70% nyní na Zalando.cz. Co si vezmu na sebe? Zalando.
7: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
8: Trefíte se?
9: Teď se trefí a vyhrává každý. Přijďte do Mébelixu od pátku do neděle, nakupte a vytočte si na kole Mébelix až 100% zpět jako poukázku na další nákup. Mébelix. Buďte in.
10: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
11: Farma Park u Toma, tady to všechno začíná.
12: Jedinečné zážitky mezi zvířátky začínají právě tady, 10 minut od Plzně.
11: Farma Park u Toma, letce u Plzně. Místo jako stvořené pro rodinný den.
12: Dětské trampolíny, lanové hřiště, 140 roztomilých zvířátek, včetně téhle mazlivé ovečky.
13: Těšíme se na tebe.
12: Farma Park u Toma CZ.
11: U Toma, tam to všechno začíná.
14: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
15: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U.N.CZ.
1: Hit Radio. Když se probudíte do slunečného

0: Je s váma Divoký západ. Hezký odpoledne přejeme na celý západ Čech. Je před náma půl, to znamená jednu jedinou věc.
1: Co budeme hrát je jen a jen na vás. 720 870 237, to je číslo k nám na WhatsApp a přes ten nám můžete diktovat, co budeme hrát dále.
0: No a mezi tím, než si vzpomenete, co to má být, Eva Farna a taky Miraj.

0: Eva Farná, taky Miraj, ladíte divoký západ Hit Radio FM Plus a my hrajeme podle vás.
1: Napsala nám Kája, ahoj, zahrajte prosím něco od Bonnie M pro mého syna, který si je pořád pouští na mém telefonu. Já ho ale občas taky potřebuju používat, takže když od nich něco zahrajete, tak mi ten telefon aspoň na chvilku vrátí. Díky, Kája.
0: Kolik je synovi? Pade, ne?
1: Už by mohl mít vlastní telefon. Já chápu, že dětem ty telefony do ruky nepatří.
0: Který dítě si pouští Bonnie M, pane bože?
1: To je úplně jedno, ne?
0: No, no. Jako věkově, teď Bonnie M, tady byly 70. 80. let. A...
2: Hele, moje děti milují chalupáře, jako, takže proč ne vy?
0: To by už je taky dost.

0: Kevrat, tady je Divoký západ Hitrády a FM+. Vzpomínáte si na to, jak byl minulej týden krátkej?
1: On tenhle týden.
0: Tak to byl tenhle týden. Já už jsem to radši totiž vytěsnil z hlavy, protože příští týden nás čeká celý. Nicméně v pondělí volno. V Německu volno nebylo, byl tam státní svátek, prostě jako nebyl. Na Domažlicku vyrazil jeden z německých občanů k zubaři, protože ho bolel zub právě v pondělí, ve svátek. Posadil se do čekárny a čekal. Ale zubař nepřišel, protože svátek. Dokonce se teda povedlo to, že ho tam jako i zamkli. Takže chudák pacient nakonec křičel za zamčenými dveřmi o pomoc, aby se dostal ven z té nějaký polikliniky v Domažlicích. A teď ale si říkáš, počkej, tak státní svátek, jak se jako dostal dovnitř? Jediný, kdo tam byl, tak byla uklízečka, která nechala zhruba 2 minuty otevřené dveře, protože zrovna běžela do popelnice.
2: Aha.
0: On tam v tu chvíli proklouz. Ono, že jo, vyhodilo. A teď ale si říkáš, počkej, tak státní svátek, jak se jako dostal dovnitř? Jediný, kdo tam byl, tak byla uklízečka, která nechala zhruba 2 minuty otevřené dveře, protože zrovna běžela do popelnice.
2: Aha.
0: On tam v tu chvíli proklouz. Ono, že jo, vyhodila odpadky, zamkla, šla domů, hotovo. Na něm čort tam čekal.
1: Teda, jako, to nevymyslíš.

0: Hilfe! Hilfe! Jako kdyby na mě někdo křičel Hilfe, tak si řeknu, tady ožralý, jde spát. Vůbec nevím, že je to Hilfe.
1: To je v domaždicích normální.
0: Že jsou lidi ožralí.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A Seco Bianco nebo Rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Tuto topí tady taky, já chci klimaty, chceš taky.
4: Tuto topí?
5: Kde?
4: Žádný.

0: CZ.
1: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
2: Mobil? Mega sleva! Kávovar? Mega sleva! A vy váš? Taky mega sleva! Na Alze jsou jich teď tisíce, i na drogerii nebo kosmetiku. A když do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři v megaslevách na alza.cz.
3: Cinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Cinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
4: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
5: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
6: Tak Renku, ty nezáda jeden nádhernej. Kolik ty tvý firmě vlastně dluží?
7: Asi 100 tisíc.
6: A ty s tím nic neděláš, jo?
7: No co bych jako měl dělat? Já nemám na manikuru, no tožpak na právníka.
6: No prostě jdi na e-pohledávky.cz. Prostě řešíš věci moderně a hlavně i hned. E-pohledávky nabízí online správu pohledávek, neplatíš žádné paušály ani zálohy a odměna pro ně je pouze v případě vyhrané pohledávky.
7: No to se... jsou nějaký šamani, nebo co ne?
6: Ale sám jsi šaman, prosím tě. Navíc řeší i malé pohledávky. E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
8: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
9: Hit Radio FM Plus.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Jamie McDonald, tady si zde live, tady je divoký západ Hitrády FM+, jestli na víkend chystáte nějakou hezkou koupačku, tak maximálně ve vaně.
1: Ne, jako dávejte si opravdu pozor do toho, kam vlezete. Kvalita vody, aspoň ke koupání na západě Čech, jde dolů a ve zprávách se dozvíte, jestli za to mohou synice anebo čurání.
2: Si tak to neříct.
1: Báro, ještě před zprávama máš asi 10 minut na to, běž udělat rozbory, jo?
2: Rozmysli si to, Barboro.
0: Hele, mimochodem, já se teda musím jako zeptat. Mě to hrozně zajímá už několik let. Vždycky takový ty videa, jak vidíš, že prostě v bazénu to někdo pustí a teď to okolo něj jako zmodrá. Myslíte, že to fakt existuje?
1: Běž to zkusit?
0: Já se bojím. Já bych hrozně chtěl, já se bojím, že to zmodrá.
1: Ani nemusíš skákat do té vody, znovu máš z můstku.

0: tak všechno mám.
1: Poetika a tady je divoký západ, Hit Rádia FM+. Před náma zprávy, teď jdeme na dopravu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Zdržení teď hlásíte na západním obchvatu Plzně. Provoz tam blokuje odstavené osobní auto a dělá se tam dlouhá kolona. Chce to pevné nervy. Komplikace v dopravě čekají taky na jih od Plzně v obci Oselce. Směrem od Horažďovic je to havárka osobáku. No a dál opatrně na dálnici D5, kde se nehoda řeší na kilometru 7,5 ve směru od Plzně do Prahy. I tam si kvůli vyšetřování chvilku počkáte. Vaše dopravní info dál můžete psát k nám na WhatsApp a na číslo 720 870 237.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude
3: zdejší,
4: všude je fajn. Jedna. Vážení občané, vyhlašujeme železnou neděli.
5: On snad zaspal dobu, frajírek. Dneska vozíme šrot jedině k Sudovi a za pořádný kačky.
6: Sudovi šrot, republice osel.
7: Pozor, Václav Suda, kovový šrot, Plzeň, Křivice a Nýřany. www.sudasrot.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní startovací zdroj s kompresorem Verda se slevou 10% za 1795 korun. Allegro Days jen do 19. července.
9: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské nebo na chyťapusť.cz.
10: On air.
3: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio FM+.
2: Bylo 17 hodin, krátké zprávy pro západ Čech a Bára Purkartová. Kvalita vody v některých koupalištích už se horší. Pozor třeba na koupání na koupališti Rolava v Karlových Varech. Hygienici tam mají podezření na výskyt cerkárií. Znečištění už je taky na velkém rybníku u Hroznětína na Karlovarsku nebo na Babylonu u Domažlic. V Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Na opravy půjde přes 400 milionů korun. Rekonstrukce zhruba 60 let staré stavby bude trvat asi 2 roky. Stále hoří bývalý Baťovský areál ve Zlíně. Plameny už jsou ale pod kontrolou. Jak se situace na místě vyvíjela, to ví mluvčí hasičů Pavel Řezníček.
11: Během dnešního rána byly vystřídány zasahující jednotky. Celou noc probíhal monitoring a hasební práce. Během rána byl nasazen vrtulník, který prováděl hašení pomocí bambivaku. Statika budovy je velmi narušená. To se týká doporučení občanům s ohledem na splodiny hoření, aby nevětrali a vyhnuli se místu zásahu.
2: No a já ještě doplním, že příčinu požáru aktuálně vyšetřují kriminalisté.
12: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
2: Zítra by u nás opět mělo být hlavně jasno nebo polojasno. Teploty budou stejně jako dnes mezi 25 a 29 stupni Celsia. Dál si s námi užívejte dnešní divoký západ.
10: Hit Radio FM+.
1: A před náma váš poslední hit na přání, tak dobře vybírejte.
13: 720 870 237, to je náš WhatsApp.

0: Katy Perry a Dark Horse, zítra velice zásadní událost, protože vůbec poprvé v existenci samostatné České republiky nás čeká ryze české finále Wimbledonu. Hned dvě Češky se spolu utkají o ten talíř. Je to talíř, ne? Oni nemají pohár, oni mají talíř.
1: Není to mísa salátová?
0: Mají to mísa,
1: no. Vzhledem k tomu, že se jedná o ženské finále Wimbledonu, měla by to být pánvička, že jo?
0: Tak mísu v kuchyni taky využiješ.
1: Každopádně budeme fandit zítra od 17 hodin. Karolína Muchová a Linda Nosková, jak si řekl, je to vůbec poprvé, kdy se na takhle velký akci utkají dvě Češky. A pro nás jako pro Českou republiku je to velký svátek.
0: Takhle, jako on je trošičku problém, komu fandit. Všichni říkáme, je to český finále Wimbledonu, ale když se na to podíváš jako zeměpisně, tak vyhrála Morava.
1: Hlavně, že nejsou z Prahy.

0: Pong Song, ale s tou dovolenkovou destinací, takovou exotickou, to nemá nic společného, aspoň teda doufám. Tohle je Enrique Iglesias, za chviličku dáme Coldplay.
1: My se teďka vypravíme na chviličku do Turecka, konkrétně do Ankary, kde probíhal ten velký summit NATO. O tom se tady v Čechách hodně moc mluvilo z různých jiných důvodů, než bylo třeba. A zajímavý je, že všichni účastníci tohohle summitu dostali od tureckého prezidenta pistole s ostrýma nábojema.
0: Já z toho mám trošičku blbej pocit.
1: Proč?
0: Protože ta politická přestřelka tady u nás se začíná vyhrocovat.
1: Aha.
0: Aby nedošlo k nějakému zranění.
1: No jasně, ale takhle, vzhledem k tomu, že za každou zemi tam vždycky jako jel jeden zástupce, tak nevím, jestli u nás, vzhledem k tomu, že jsme tam měli dvě delegace, nedostala každá jednu pistoli. Protože kdyby ano, tak se spousta politických problémů může vyřešit duelem.
0: No právě, on dostal jak prezident, tak premiér.
1: Opravdu dostali?
0: Jenom ministr zahraničí ostrouhal, jako vždycky.
2: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
3: V soukromé školce Malý svět v Plzni na Skvrňanech je to super. Hrajeme si na zahradě nebo v tělocvičně a dobře tu vaří. A teď budeme mít hodně nových kroužků. A některým kamarádům jsou teprve 2 roky. Přijďte se podívat. Tak já už si jdu zase hrát. ms.plzeň.cz.
4: Dobrý den, tady je pohledávky.cz. My bychom chtěli všem, co dluží, poblahopřát, jak pěkně z toho zase vybruslili. Takže klidně ať jezdí dál v těch drahých autech, nikomu nic nevrací a klidně ať se tomu dál vyhybaj. Přestože nabízíme posouzení pohledávek zdarma, nově i online v mobilu a řešíme jakékoliv pohledávky, tak pořád se najdou blázni, který to neřeší. No a právě těm bychom chtěli nechat zahrát alespoň nějakou pěknou písničku. Děkujeme.
5: E-pohledávky.cz. Nejrychlejší cesta ke spravedlnosti.
6: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: na 4 roky fotbalový trůn. Bavte se, fanděte a držte palce těm nejlepším hráčům Evropy s fotbalovým servisem Hitradia. Fotbal na Hitradiu FM+.
1: Píská se poslední minuta. Výprodej matrací na matracezahubičku.cz. Využijte ceny před zdraví.

Coldplay a Little Sims. Před náma poslední song na vaše přání. 720 870 237, to je náš WhatsApp. Napište klidně, co chystáte na víkend, nebo jaký máte pátek. A my vám k tomu zahrajeme, co budete chtít. Teď ještě Dua Lipa a Houdini.

0: Dualipa, Houdini, tady je Divoký západ a magický kousky před náma. Respektive na vás je tady poslední hit na přání.
1: A doufám, že teďko zlepšíme náladu. Psala nám totiž dneska Lenka, že má teda jako den úplně na pytel, protože jí dneska měla odstartovat, respektive ten víkendem měla odstartovat dovolená. Kterou jí v práci kvůli marotce na poslední chvíli zrušili. To je pech.
0: To můžou.
1: No jasně.
0: Já myslím, že dovolená je to nejpřednější, co je.
1: No, jako máš jí dovolenou si vzít, ale musí ti zaměstnavatel schválit a může ti i zrušit.
0: Bych šel na pracák. A takovýhle problémy nejsou. Leděj, běž na pracák.
1: Tam si můžeš udělat dovolenou, kde chceš, viď? No, to nevím, jestli to pravý řeší.
0: Ne, hele, jdeme dělat radost, jo, a to tím, co umíme, skvělou hudbou.
1: Tady jsou Los Lobos a La Bamba.

0: Pozdrav na Šumavu. Tohle je DJ Snake, tady je Hit Radio FM+. Za chviličku dáme Nickelback, teď se mrkneme na to, co se u nás děje. Kam
1: vyrazit? O víkendu můžete vyrazit na pivní slavnosti do Nepomuku, v Klatovech se zase budou točit kolotoče a kdybyste chtěli a měli cestu do Kašperek, tak tam budou hasiči slavit 150 let sboru dobrovolných hasičů.
0: Já vás pozvu do Tachova, příští týden ve středu od 8 večer se tam bude promítat. Letňák vyroste přímo na tachovský náplavce a promítat se bude snímek Někdo to rád v Plzni. A kdybyste nevěděli kam s dětma, vyražte směr Plešivec, už tam jezdí bobovka, zábava na celý den.
2: Další tipy na nejlepší akce na západě Čech najdete i na našem webu hitradiofm+.cz. Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
3: Rodinný výlet, sportovní aktivity, Šumava čeká, výběr je obrovitý.
4: Klidná, krásná, dostupná. Šumava. Šumava žije CZ. Web plný zážitků.
5: Šumava Card. Vstupenka do světa služeb na Šumavě. S kartou Šumava Card ušetříte na ubytování, vstupném a místních službách. Objevte Šumava Card na šumavažije.cz. Nápady, tipy, inspirace.
6: Šumava žije!
7: Šumava žije.cz.
8: Sinestar slaví narozeniny, ale dárky dostaneš ty. Zapoj se do velké kino výzvy a hraj o dovolenou, rok kina zdarma, herní vybavení a víc než 100 dalších cen. Stačí plnit kvízy, hledat skryté kódy a sbírat body. Čím víc bodů získáš, tím blíž si výhře. Velká kino výzva od Sinestaru právě začíná. Hraj na www.velkakinovýzva.cz.
9: Potřebuje váš domov nová plastová či hliníková okna a bezpečnostní dveře? Chtějte kvalitu a zkušenosti firmy PG Okno Třemošná. Chtějte jejich plastová okna na Kemmerling a bezpečnostní HT dveře. PG Okno Třemošná. Dívejte se na svět přes naše okna.
10: Konečně budete spát jako na obláčku. Tohle je revoluce v matracích. Technologie vyvinutá pro NASA vás nenechá, tedy opravuji, vás nechá klidně spát. Matrace Tempur. Unikátní materiál, který vás vezme do stavu bez tíže. A speciálně upravené potahy s chladivým efektem. Matrace a polštáře Tempur. Vyzkoušejte exkluzivně v prodejnách pro spánek. Do 13. července se slevou 15%. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
2: Hit Radio FM+.
11: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

0: pěkný páteční odpoledne, o to se postaral David Guetta. My teď shrneme to nejzásadnější, o čem jsme na divokým západě mluvili.
1: Ano, dnešní nejposlouchanější odpolední show na západě Čech jsme si zaběhli na módní přehlídku v Karlových Varech. Včera proběhla na Mlýnské kolonádě. Já tam byl přímo v backstage. A tam mi došlo, že každá módní přehlídka je vlastně naprosto zbytečná věc a vůbec nechápu, proč na ní lidi jako chodí. Přece to nejzajímavější se děje právě v backstage. To, co vidí člověk na tom mole, to už je celkem nuda.
0: Co jste prostě natáčel v té backstage teda jako?
1: Já ti to pak ukážu.
0: No a taky jsme se věnovali zítřejšímu finále Wimbledonu, který je poprvé v historii samostatného Česka právě ryze v české jako režii, jo. Karolína Muchová, Linda Nosková si to rozdají o tu salátovou mísu. Mě by jenom zajímalo, jestli si někde můžu vsadit, já tak nějak jako cítím v kostech, že Česko vyhraje.
1: A víš, proč jsou české tenisky tak úspěšné?
0: Ne.
1: No přece, protože tenisová raketa připomíná pánvičku.
0: Aby znova dneska nedostal.
1: Takový to bylo dneska. Na divokém západě díky, že jste byli u toho. V pondělí se těšíme opět. Pěkně po víkendu. Čau.

0: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.
2: Nejlepší dopravní servis na západě Čech. Došetřuje se nehoda na jižním Plzeňsku. Pozor na hlavním tahu u Kasejovic, kde sjela dodávka do příkopu. Během chvilky to tam bude zase plynule průjezdné. Další info z dopravy pište k nám na WhatsApp a číslo 720 870 237.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ.
3: Výhodné léto začíná v Kauflandu. Přes 500 dalších produktů nyní levnější. Vybavte se na sezónu u nás. Zmrzliny, drinky, produkty pro grilování i snacky na výlety. Vše, co k létu patří, nyní levnější. Kaufland.
4: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
5: Neomezený tarif už od 489 korun měsíčně? Tuhle letní specialitu teď můžete mít v Gigakombu od Vodafonu. Navolte si výhodné menu přesně podle vaší chuti. Zastavte se pro neomezený tarif v Gigakombu v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
6: Hey, this is Ava Max. All the hits.
7: Když chceš víc záběrů, potřebuješ správnou výbavu. Rybáři nejraději nakupují v Chyť a Pusť, nejoblíbenějším rybářském obchodě v Plzni na Rokycanské, nebo na chyťapusť.cz.
1: On air.
6: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
8: Krásný pátek, je přesně 18 hodin a další zprávy s Filipem Lejčkem, vítejte u nich. Sněmovna schválila novelu stavebního zákona, která přesouvá stavební úřady pod stát a nově zřizuje úřad rozvoje území s krajskými pobočkami. K povolení stavby má nově stačit jediné sloučené řízení a jedno razítko. Předloha, kterou ještě musí posoudit Senát, počítá i s přesunem části úředníků. Poslanci dnes schválili také vládní návrh na vyšší ochranu spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku. Soud v Británii dnes odmítl většinu hlavních obvinění vznesených vůči 5 předním světovým automobilkám v souvislosti se skandálem kolem manipulací s emisemi naftových aut. Informovali o tom tiskové agentury. Proces, který je další kapitolou ve skandálu označovaném jako Dieselgate, začal loni v říjnu. Rodí se stále méně dětí a česká populace tak stárne. Vláda proto bude muset brzy řešit nejen podobu důchodového systému, ale také způsob, jak zajistit dostupnou péči pro rostoucí počet seniorů. Podle odborníků sice, Česko nabízí širokou síť sociálních služeb, jejich rozmístění ale nerovnoměrné a kapacity dlouhodobě nestačí. A pojďme také na sport. Prvním finalistou Wimbledonu je třetí hráč světového žebříčku Alexander Zverev. Německý tenista zastavil senzační tažení domácího Brita Artura Ferryho vítězstvím 7-6, 6-2 a 6-4. O titul v All England Clubu si 29-letý Zverev zahraje poprvé a jen měsíc poté, co dominoval na antukovém Roland Garros, kde se dočkal premiérové grandslamové trofeje. Dnes na Zaxeringu tedy zvládla skvěle svůj zápas a vítězství cení na jedničku.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
8: Dnešek už se dojede v příjemných teplotách, v příjemném rytmu kolem 20 stupňů Celsia k večeru. No a co se týče zítřka, bude také krásný den plný sluníčka a teplot až 26 stupňů Celsia.
9: Hezký večer, 2 minuty po 18. hodině, s vámi Kateřina Pechová a vám je jasný, co nás čeká. K pátečnímu večeru, to nejlepší, z 80., 90. a taky milénia. A přísahám, i dneska to bude nářez. To slyšíte, ne? Ano, startujeme společně s touhle naprostou ikonou. Britney Spears, Baby One More Time.

pořád skvělý Billy Joel, Uptown Girl na Hit Radio. Krásný večer vám všem. Mimochodem naprosto zásadní zpráva. Nevím, jaká je vaše oblíbená barva, jo, ale už víme, jaká je nejstarší barva života na naší planetě. Světlorůžová. Což mě přivádí k jedný zajímavý myšlence, je to fakt, jo, zjistili to vědci, rozemleli miliardu let starou břidlici, našli tam narůžovělé krystalky prakytiček. No a co se týče třeba dinosaurů, tak my furt nevíme, jakou měli barvu. Jo, filmaři si vymýšlejí, to je prokázaný. A co když byli růžoví? Jenom si to zkuste představit, jo, třeba Jurský park, film, legendární, akorát jsou všichni ty dinosauři světle růžoví. Já myslím, že by si to možná zasloužilo takový Barbie remake. Další hity, teď Hermé, House Band, Life is Life.

0: Together Again, to je Janet Jackson, posloucháte Hit Radio, hezký večer. A co plánujete? Čtvrt na sedm, víkend před námi. Pojďte mi napsat 777-937-777, jak trávíte ten páteční večer. Bude nějaký mejdan? Nebo naopak pěkně v poklidu, případně třeba jste někdo v práci? Napište, jak se máte a co děláte. Já k tomu samozřejmě doručím další hity z 80., 90. a milénia. A už za chvilku zavzpomínáme na královnu, která nás včera opustila. Ten hlas je prostě unikátní. Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart, už za chvilku.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort-group.cz
3: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz
4: Sluneční kosmetika Solero pro každodenní dobrodružství na slunci. Spolehlivá ochrana před slunečním zářením, vhodná pro citlivou pokožku i pro děti. A když den skončí, produkty po opalování pomůžou pokožku sklidnit a regenerovat. Nově i sprej s pantenolem. Solero, pouze v Benu.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čváby mlaskají a štěnice sají krev.
7: A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.
8: Všední den nemusí být obyčejný. Vyrazte s celou rodinou do penzionu Angus Farm Soběsuky. Útulné ubytování, výborná gastronomie, krásy Nepomucka a bohaté možnosti vyžití čekají právě na vás. Dopřejte si letní odpočinek klidně uprostřed týdne. Rezervujte si pobyt na www.angusfarm.cz.
9: Co se tady děje?
10: Co se chystá?
11: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
12: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
11: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
13: To je gól, pánové! Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n-c-z.
14: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: ohrožujete golfový průmysl. Jste moc zákazní, jste škůdci. Vyhubíme vás a vaši úlohu potravinovým řetězci převezmou krysy.
1: Chaos a svišti na golfovém hřišti, posloucháte Hit Radio. Krásný večer, teď to nebude o svištích, ale o rybách. Prosím vás, jeden mladík z Prahy vyrazil s přítelkyní na Lipno. Jo, vyrazili na výlet, primárně odpočívat. No a jemu se tam podařilo ulovit mimo jiné štiku, která má přes metr, což je brutál. Jo, jako ta štika je fakt mohutná. Mohutná. Neuskutečný, k tomu tam teda ulovili nějaké ještě další úlovky, jo, třeba sumce, který měl asi 180 centáků a tak. Dobrý, jo. Já chci jenom říct, že tohle zná každá přítelkyně poctivého rybáře. Tak on vás vezme na výlet, jo? Jakože romantika, pohoda. No a nakonec tam prostě v noci mu pomáháte podebrat obrovskou gigantickou štiku. To je klasika. Ale hele, láska, ta se neptá, jo? Před námi další hity právě teď. Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You.

0: Wakefield a Think of You, posloucháte Hit Radio. Krásný večer vám všem, já jsem se ptala, jak se máte, co plánujete a pozor, pozor, pozor, tady píše třeba Miluška. Zdraví do rádia, dnes vyrazíme tři matky za kulturou na tanečky. Nejdřív stras u mě, kde dáme základ a jako popelky, snad ne jako popelnice, na půlnoc dorazíme do Lucerny. Dámy, naprosto fantastický, já to schvaluju, naopak já vám normálně, počkejte, tleskám. Tohle zní jako fantastický večer, to ráno bude asi o něco horší, ale budu držet pěsti. Tady to, jak si dáváme doma ten základ, jo, já to třeba miluju. A myslím, že s tímhle to bude skvělé. Jenom pozor, ať si u toho nevyšplouchnete drinčík. Legendární záležitost The Time of My Life už za malou chvilku.
1: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské plnotučné mléko litr s apkou za 11,90 a Albert vejce z podestýlky 30 kusů s apkou za 99,90. Albert. Dle srovnání k 1. 7.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: No ano, v Albert Tržnici najdete české ovoce a zeleninu bez pesticidů. A také naše mistrovské pečivo z podmáslí, vejce z louky i vína z malých vinařství. Albert stojí za to jíst lépe.
1: Hatchback, sedán, SUV, MPV, kombi, liftback, minivan. Já se v tom vůbec nevyznám.
2: Vybíráte nový vůz a nevíte si rady? Přijďte se k nám poradit. Rádi vám v Auto Wolf se vším pomůžeme. Auto Wolf, váš autorizovaný prodejce značek Škoda, Kia a Volvo, vám pomůže vybrat to nejlepší auto podle vašich potřeb.
1: Je, já zapomněla na žerika, tak to si vezmu kombíka. Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
3: No včera bylo pozdě.
4: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
5: Hi, I'm Miley Cyrus.
6: Hey, it's Teddy Swims.
7: 7. hodina je tu, dáváme se spolu to nejlepší z 80., 90. a milénia. Právě teď Frankie Goes to Hollywood.

Boží, posloucháte Hit Radio, přeju krásný večer. Doufám, že máte hezký pátek. Dámy, důležitá věc. Držte si svoje ženy, svoje kamarádky a pište jim. Neopravdu, je vědecky dokázáno, že ženy, které si pravděpodobně četujou s aspoň třemi blízkými dámami, ženami, mají snížené riziko infarktu o třetinu. Což znamená, že pravděpodobně tím, že o těch věcech, co vás štvou, píšete, tak to trošku ventilujete, jo, a je tam menší riziko. Pánové, prosím vás, vy neposlouchejte, jo, u vás je to úplně naopak. Pokud vám vaše paní přijde na to, že si četujete se třema blízkýma kamarádkami, je vaše riziko srdeční choroby až o 30% větší. Tak opatrně, Black Milk, právě teď, hezký večer.

0: Posloucháte Hit Radio, za námi Inxis, moc hezký večer přeju. Pátek, večer, víkend, jo, je to tady. Doufám, že máte před sebou volný víkend, že hodíte nohy nahoru a nebudete vůbec nic řešit. Minimálně co poslouchat teď řešit nemusíte. Máme totiž ten nejlepší playlist z 80., 90. a milénia. No a za chvilku, tak třeba Red Hot Chili Peppers. A ty vždycky zahřejou. K tomu taky Gazebo nebo Luna.
1: Počkej, ty jsi zapnula klimu. Venku je zima.
2: No právě, klimatizace od Tuto topí přece topí a ještě k tomu šetří.
1: Klimatizace co topí?
2: Jo, v létě chladí, v zimě topí. A díky výhodnému tarifu ušetříme až polovinu nákladů.
1: Tuto topí, klimatizace, které skutečně topí. www.tutotopí.cz
3: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC90 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Bezpečné 7-místné SUV pro celou rodinu. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
4: Zdravotní sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na muss.plzeň.eu.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
6: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
7: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
8: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
7: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.

rádio, když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme, můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp z hitrá.

Red Hot Chili Peppers, posloucháte Hit Radio, krásný večer. Jak se dneska máte? Dobrý? Mám tady pár tipů, jak si případně spravit náladu, přeci jenom za námi celý dlouhý pracovní týden, jo. Tak údajně se třeba stačí jenom někoho dotknout. Jenom pozor, pokud jste někde třeba ve veřejné dopravě, tam to asi nedělejte. Nebo se donutit k úsměvu, to víme, jo, ideálně se na sebe usmívejte do zrcadla. Pomáhá taky čokoláda, takhle na večer ideální, hraní si se psem nebo hodně světla, takže jít se projít, jo. Taky pomáhá, když si hodně nahlas budete zpívat, i když to vůbec neumíte. To totiž vůbec nevadí. Takže pojďme si všichni extrémně nahlas zpívat, jo, tak jo. A Teens, gimme, gimme, gimme.

0: Pussy Catch právě teď v éteru Hit Radio a krásný páteční večer všem. Tak co, pohodička, užíváte pátek, já doufám, jenom si to užijte. Já tady totiž mám další fantastický hity z 80., 90. a milénia a přísahám, to jsou neskutečný pecky. Chybět nebude Prince, taky Dionne Warwick, Texas, nebo J.A.R. Už za chvilku.
1: Noví klienti, poslouchejte! 3 měsíce internetu a televize zdarma. Bez závazků, bez háčků. Jen teď a jen u nás. Přesvědčte se sami a připojte se ke spokojeným zákazníkům AirWeb hned teď. Platit můžete až potom. www.airweb.cz.
2: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7. Tento týden u nás. Kuřecí prsní řízky kilo za 109,90 a řepkový olej Gustona litr s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 1.7.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuřecí prsní řízky XXL v ceně 109,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 14,90. A seko bianco nebo rosato 200 ml za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
4: Osmá hodina je tady s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a milénia. A že nekecám, teď jsou tady Guns N' Roses a Don't Cry, tak si to užijte.

Simon Leek, legendární song Don't You Want Me v éteru Hit Radio. Krásný večer vám všem a možná ideální tip na víkend. Taky vás nebaví takový to, že si sednete do hospody s kámošema a oni čumí do telefonu, protože třeba já to nesnáším, jo, a radši si vždycky ten telefon dám třeba do kabelky, protože mi to přijde prostě neslušný, ale dělá to spousta lidí. No a je tady skvělý nápad. V Brazílii mají teď v jedné hospodě speciální skleničky, který drží jenom ve chvíli, kdy ji podložíte právě mobilem. Jo, jinak se převrhne. A to nechcete přece. Vylej to pití, že jo? Ježišmarja. No tak místní štamgasti to berou jako docela vlastně fajn věc a fakt to dělají. Což je skvělý, protože nejenom, že se věnujete sobě navzájem, taky se tím chráníte, jo, protože víme, že příliš mnoho alkoholu plus telefon, to je buď sdílení nevhodných věcí na sociálních sítích, nebo píšete lidem, kterým byste rozhodně psát neměli a rozhodně byste jim neměli psát ty věci a v tuhle hodinu. Tak zkuste. Nevím, jestli třeba budou mít u vás v hospodě taky křivý skleničky, nebo ty telefony nechte prostě v kapsách. Co? Můžem to zkusit. Hezký večer, teď korona a baby.

0: Trevis, vy posloucháte Hit Radio, krásný večer všem. Já doufám, že si ten páteční večer opravdu užíváte, ať už v pohodlí domova, nebo třeba se někam chystáte, jo, užijte si to, bacha, ať vám ráno není špatně, to je jediný, co vám k tomu poradím. My si samozřejmě dál budeme dávat to nejlepší z 80., 90. a milénia. A byla by ostuda, kdyby chyběla. Jasně, Cyndi Lauper, I Drove All Night, už za malou chvíli.
1: Pozor, mimořádná zpráva. Desařík žere krov, potkani hlodají, čvávy mlaskají a štěnice sají krev. A je po nich. Dezinsekta.cz. Garance účinnosti.

s námi na Hit Radio, krásný večer. No a zítra. Zítra nás čeká velkolepé, historické české finále na Wimbledonu. Ano, Muchová versus Nosková. Neskutečná záležitost. Já třeba nevím, komu budu fandit. Nevím, jestli vy už jste jako rozhodnutý, ale je to těžký. Jo, to je prostě těžký. Já upřímně jenom věřím, že to bude naprosto fantastický tenis. Je úžasný, jak to vlastně sleduje celý tenisový svět. Jo, všichni jsou z toho naprosto hotoví, nadšený a to je krása. Opět jsme jako Česko někde v pozitivním světle, to si budeme užívat. No a jediný, co je na tom takový nepříjemný, ne pro nás teda úplně, ale pro samotné dámy. Představte si, že svojí kámošce máte sebrat 50 mega. Protože to se přesně jako stane, jo. Otázka je, která z nich to sebere tý druhý. Budeme držet pěsti oběma, hlavně ať si to fantasticky užijou. No a my se zítra na tu jízdu těšíme. Teď

0: America zpátky v Česku, konkrétně na Hit Radio. Hezký večer. Ano, blíží se nám pomalu, ale jistě 9. hodina. To znamená, že já se s vámi budu pomalu loučit. Uslyšíme se výjimečně i zítra, a to od 7 ráno. Budu se na vás těšit. Budeme spolu vstávat při sobotě a uděláme si to hezký. Platí? Výborně. Užijte si hezký zbytek toho pátečního večera pěkně ve stylu. Za chvíli třeba Falco, Madonna nebo Spin Doctors. Mějte se hezky, ahoj!
1: Šéfe, kdy mám objednat ty firemní trička?
2: No včera bylo pozdě.
3: Naštěstí je tu online textil.cz. Široký výběr a rychlé dodání. Trička, mikiny, bundy, čepice. Všechno na jednom místě. Online textil.cz. Nakupte jednoduše online.
4: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

Užijte si fotbalové mistrovství v pořádné kvalitě a bez sekání. Internet a chytrá televize od United Networks. U-n.cz.

0: sestřičky, nemusíte být pořád v jednom kole, abyste byli skvělou zdravotní sestrou. V Městském ústavu sociálních služeb města Plzně v domově Nováček právě hledáme zdravotní sestřičku, která pečuje o děti a mladé dospělé s handicapem. Buďte u jejich skutečných pokroků, úsměvů i okamžiků, které dávají vaší práci smysl. Přidejte se k nám, více na mss.plzeň.eu.
1: Radio.
2: She work it, girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing the thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy, face it.